0: Jedna minuta po druhé hodině, před námi Fun Factory a už za chvilku další písničky podle vás, tak jdeme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy. Check it out, check it out.

0: Noční Jukebox.
1: Pokračujeme v nočních jukeboxech, protože na telefonu další volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Mirka.
1: Ahojky, moc tě zdravím. Jak se máš takhle v noci?
2: O, dobrý, jsme na noční.
1: A utíká ti to v práci nebo neutíká?
2: Moc ne.
1: No tak ti to zpříjemním aspoň nějakým songem, ale ještě mi předtím řekni plány na víkend, nějaký práce nebo volno.
2: Volno, bezky.
1: Má být krásně, tak to je dobře, že ti to vyšlo, že máš volno. Co zahrajeme?
2: Bude to Danza Kunduro, Donomar.
1: Jasně.
2: Bude to pro Jarušku a Branička, Dělnička a jim to utíká.
1: Tak jo, tak si jdeme dát tuhletu pecku, doufám, že si trošku trsnete na noční a že vás to nakopne. Měj se hezky a ahoj.
2: Takový. Ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, já vám přeju krásnou noc. Doufám, že pokud jste na noční, takže vám to tam rychle utíká. No a samozřejmě noční jukeboxy na Radio Kiss až do 6 hodin do rána. Jsem tady s vámi, no a na telefonu už Pavel. Ahoj, Pavle.
2: Ahoj.
1: Jak se máš ty dneska v noci?
2: Příprava do práce a do toho největšího pekla.
1: A v kolik vyrážíš dneska?
2: Půl čtvrtý.
1: No tak to je za hoďku, držím palce, ať ti to hlavně uteče, ať to vydržíš v tom horku, který nás dneska čeká. Máš tam teplo v práci nebo chládek příjemně?
2: No, v rámci možností teplo i chládek.
1: Dá se to vydržet, jo?
2: Dá.
1: Tak super, co ti zahrajeme?
2: Noční než originál.
1: Ano.
2: Od Míši.
1: Od Míši Dinhový, dobře, dáme si. A pro koho to bude?
2: Bylo by to pro tebe, protože ty taky jdeš za pár hodin domů.
1: Ano.
2: Pro ranní trojku, pro Michala Kavalčíka a pro všechny, co mají rádi Kiss.
1: No tak jo, tak pojďme na to. Já ti přeju, ti to dneska v práci rychle uteče a měj se hezky. Ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: Za 2:30 kysáci a já vám musím prozradit, že na našem Kiss Shopu máme nové plastové skleničky na víno, respektive takové staronové. Opět se tam naskladnilo vaše oblíbený kysácký zboží, a to 3 barevné varianty, černá, červená nebo bílá. Jo, jeden kus stojí 330 korun, můžete to zakoupit i ve výhodném setu a já si myslím, že takhle na léto, na pikniky, na párty, na grilovačky, naprosto ideální sklenička. Hlavně se vám nerozbije, je krásná, barevná, můžete si vybrat právě tu barvu, kterou máte nejraději, anebo si to zakoupit v setu. Podle mě se vám to bude líbit. Já doma vlastně mám pocit červenou a teďka přemýšlím, že ta černá taky vypadá hodně dobře a říkám si, že bych si ji do sbírky měla koupit. No a pak už zbývá jenom bílá a pokud nechcete přemýšlet takhle jako já, tak si zakupte rovnou celý set, protože se to vyplatí. No a my pokračujeme v muzice, za chvilku Lasko nebo Gabry Ponte a za chvilku další písnička na vaše přání 210 323 323.
1: Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Pojďme na další písničku na vaše přání. Na telefonu je právě teď Jirka. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, lidi, slyšíme se dobře?
1: Ano, teď tě slyším krásně. Prozraď mi, někde cestuješ?
2: Cestuju, jsem tady zrovna někde v Hočovicích.
1: A všechno v pohodě na cestách?
2: Vypadá to dobře, je sucho.
1: Teplo, viď, hezky teplá noc, tak to mám radost.
2: Je to ideální, ano.
1: Skvělý, co zahrajeme tedy na cestu pro tebe takhle?
2: Já bych chtěl zahrát Bros.
1: Mm-hmm. A pro koho to bude?
2: Tu rychlejší písničku samozřejmě pro tebe.
1: When Will I Be Famous, OK.
2: Ano, pro tebe, pro řidiče, taxikáře, zdravotní sestry a tak dále a tak dále.
1: Mm-hmm.
2: A speciálně pro Ivoše, který se teďka někde plantá směrem na Vítkov, a pro Petra, který jede někde na Zubří.
1: Dobře, tak jo, tak posílám tuhle pecku a přeju ti šťastnou cestu. A ahoj.
2: Taky, měj se.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Sunblock a I Will Be Ready. Myslím si, že většina z vás tuhle písničku zná ze seriálu Pobřežní hlídka. No a my jdeme ještě na písničku na přání před třetí hodinou. Mám tady hlasovku od Marka.
2: Ahoj Lení, já tě zdravím, tady Marek Čiko z Brna. Takže vzhledem tomu, že se nemůžu opět dovolat, takže to zkusíme takto přes apku. Takže necháme si dneska zahrát od skupiny Miraj, když nemůžeš přidej víc. A budu to pro všechny, co jsou opět na noční, co musou makat, pro tebe do studia a také pro noční letku. Takže jo, a děkuji a zatím ahoj.
1: Tak jo, kysáci, jdeme na to, Miraj, a když nemůžeš, tak přidej. Já myslím, že tahle pecka se takhle na noční 100% hodí. Nezvlášť.

0: Jedna minuta po třetí hodině a noční juboxy jsou ve své polovině, tak si pojďme užít ještě tu druhou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Kysáci, pokračujeme dál v písničkách na přání. Kdo pak je další na telefonu? Halo, halo.
2: Dobré ráno, Leni, dobré ráno všem.
1: Kdo pak je tam?
2: Tady Petr.
1: Ahoj, Peťo, moc tě zdravím. Co pak děláš takhle brzy po ránu?
2: Pracuju, řídím.
1: Takže taková klasika pro tebe. Co ti zahrajeme?
2: Prosím tě, domluvili jsme se na Barcode Brothers a s tím názvem mi pomož. Duč, nebo...
1: Něco takového, přesně tak, ano. A pro koho to bude?
2: Ten text je dost složitý, jako jo, v tom písnice.
1: Ano.
2: Bude to určitě pro všechny, bude to pro tebe, aby se pohrdla.
1: Děkuji.
2: Tak, doufám a prostě já ti to každý učí.
1: Tak jo, tak to jdeme dát a já ti přeju hezké dobré ránko.
2: Tobě taky, čau, děkuji.
1: Ahoj.

0: Noční Jubox.
1: A frčíme dál v písničkách na přání Kysáci. Já jenom připomínám telefonní číslo 210 323 323. No a na telefonu Míra. Ahoj Míro.
2: Dobré ráno, Lení. Dobré ráno.
1: Dobré ránko ti přeju. Kde pak se nacházíš takhle v 3:30 ráno?
2: No, rozvážím pečivo po Olomoucku.
1: Jo, takhle, takže už v práci brzká raní?
2: Ano, raní. Jo, bo spíš noční, jo, taková menší.
1: A plány na víkend máš nějaký, má být krásně?
2: Jo, máme s rodinou něco plánuje. No,
1: tak to je skvělý, dobrý vyhlídky, dneska páteček, co více
2: no,
1: přát?
2: Páteček, ano, krásný.
1: Co zahrajeme?
2: Fiesta.
1: Tiesto, vybrali jsme tam písničku Won't Be Possible, novinka poměrně z roku 2025, skvělá pecka. Pro koho to bude?
2: No, hlavně pro tě do studia, pro všechny Kysáky, pro tu naši noční roletku a pekaře a hlavně Honka na bedřinky, co nám tady jsou noční a mají vlastně noční směny.
1: Tak jo, tak jdeme na to, přeju ti krásný den, ať to všechno zvládneš a tady Tiesto, měj se.
2: Dobře, taky se mě krásně, ahoj.
1: Ahoj.

David Guetta tedy Swims a Tonzena je skvělá pecka, gon, gon, gon. Musím říct, jak už jsem možná i několikrát říkala, miluju tuhle písničku, miluju všechny interprety, který se na ní podíleli a vlastně jsem ráda, že ji takhle aspoň na kysu občas slyším v nočních juboxech. Jinak já jsem tady s vámi až do 6 hodin do rána, takže pokud jste ještě nestihli si dneska zavolat o svůj song, tak neváhejte, udělejte to třeba teď, a nebo pokud nemůžete volat, tak to vlastně nevadí, protože můžete využít i aplikaci Rádia Kiss a poslat mi hlasovku. No a jelikož máme dneska páteček, blíží se nám víkend, má být nádherně, tak mě zajímá, co o víkendu vy budete kysáci dělat, jestli se někam chystáte, na koupák, na výlet, nebo naopak utíkáte někam, kde nebude takové horko, třeba do hor, dejte mi vědět přes apku Rádia Kiss. No a my budeme pokračovat dál, protože před námi Michael Jackson, Black or White. Mimochodem, já jsem se ještě pořád nedostala do kina na film Jackson a vlastně je to takový rozporuplný. Někdo říká, že se mu to hrozně líbilo, někdo zase naopak ne. Musím se na to jít někdy podívat. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Jdeme na další písničku na přání, protože na telefonu taky konečně nějaká žena. Álo, moc tě zdravím.
2: Ahoj, Lení.
1: Dneska seš první žena. Ženský, vůbec mi nevoláte.
2: Je. Včera jich bylo hodně a dneska já první.
1: No,
2: to je dobrý.
1: Ano, je to tak, přesně, dneska úplně první. Ale jsem ráda, že ses dovolala. Jak se máš dneska v noci?
2: Ale tak unaveně, lebo mám chřipku, takže mi je zima, i když je teplo, ale mě je zima.
1: Ježiš, jo. Tak to hlavně, ať to brzo vyležíš a je ti lépe pořádně se vypotit. No a já jsem zase ráda, že ti můžu zahrát něco na přání. Co to bude?
2: Bude to od Michala Davida.
1: Ano. Teď
2: vybrali jsme Cčka.
1: No tak to je legendární písnička. Pro koho to bude?
2: Ale bude to pro všechny, co teďkom jezdí, aby dodržovali pitní režim.
1: Ano.
2: A po tebe do studia a pro ranní trojku.
1: Super, vyřídím to i ranní trojce, ty ještě možná teďka spinkaj v tuhle dobu a přeju ti, ať je ti brzo lépe.
2: Dobře, děkuji ti.
1: Měj se a ahoj.
2: Ahoj.

0: Vánoční Jubox.
1: Ještě než nám odbije 16:00, tak si jdeme dát další písničku na vaše přání. Je tady i spousta hlasovek a jedna od Jardy.
2: Čau, Lení, tady Jarda. Měl bych prosbičku. Včera, / 18.6. jsem stavil narozky a chtěl bych tě poprosit o nějakou narozeninovou písničku. Výběr nechám na tobě. Díky moc, Jarda.
1: Jardo, dodatečně přeju všechno nejlepší k narozeninám, doufám, že si to včera pořádně oslavil. No a já jsem tak přemýšlela, co tam vybrat, co třeba Kylie Minogue a Celebration. Ještě jednou, užij si svoje narozky klidně ještě dneska. Slavit by se mělo pořád, protože co? Život je krátkej, tak si ho pojďme pořádně užívat. A já vám přeju, kysáci, krásné dobré ráno.

0: Jedna minuta po 16:15, dobrou noc nebo dobré ráno, záleží, kde se teď nacházíte.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Jedeme v krasojízdě písniček na přání, jak jinak. Dneska konečně pátek, kysáci, má být krásně, tak doufám, že si užijete víkend. No a na telefonu teď Honza. Ahoj Honzi.
3: Ahoj Lení, ahoj kysáci.
2: Prozraď mi, co ty a víkend, máš nějaké plány nebo
3: ale
2: práce?
3: Ale víkend určitě, teď pracovně, jedu do Vrchlabí a vykládka, nakládka, zpátky domů. No a sobotu svatbička.
2: No tak, ale to jsou krásný plány. A tvoje svatbička nebo jdeš jako host?
3: Ne, jdu jako DJ.
2: Jako DJ, no tak to bude pecka, to si užiješ, to bude pěkný pracovní den. A co zahrajeme?
3: Hele, dáme si Michala Kavalčíka teď na Vorvisky.
2: V rámci bylo by lepší to pro... než originál, ano.
3: Přesně tak. A bylo to pro všechny, co musí kroutit tohletou kulatou lopatou a hlavně co mají pracovní víkendy.
2: No tak jo, tak jdeme na to, jdeme si dát bednu od whisky.
3: Taky,
2: a já ti přeju hezký den, ahoj.
3: Taky, Lení, čau.
4: Jo, dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky. Stojím s dlouhou

0: Vánoční Jubox.
1: Tohle byl Saša, Dr. Album, Color the World a my pokračujeme v písničkách na přání. Kdo pak je na telefonu?
2: Ahojky, Mára.
1: Máro, moc tě zdravím, ty takhle pěkně po ránu pozitivně, co pak děláš?
2: Hele, řídím už ode dvou, takže už jsem v práci a doufám, že mi to rychle uteče a budu brzo doma.
1: A do kolika dneska pracuješ v pátek?
2: Hele, to ti nepovím, protože to je než vyložím, než naložím, než zase přijedu, vyložím, naložím.
1: Takže to je nevyspytatelný.
2: No, jako ale samozřejmě začal jsem ve dvě, takže nejvíc do pěti, takže do pěti musím stát už na place.
1: Jo, tak držím palce, ať to co nejrychleji ti uteče. Co zahrajeme? Ty jsi říkal, že ti to je jedno, že by si chtěla nějakou pecku. Tak jo. Víš co, já jsem tam vybrala Britney Spears a naprostou klasiku Baby One More Time. Jsi s tím v pohodě?
2: Jasný, já poslouchám všechno.
1: A pro koho písnička bude?
2: Hele, zahraju to pro tebe do rádia, já vám tak pěkně hraješ.
1: Děkuji ti moc.
2: Zahraju to pro mýho miláčka Lucinku, která teďka stává jde do práce na pátou.
1: Ano.
2: A pro všechny moje kamarády, kamarádky, známí, kamionáky, kamionačky do skladu, vozíčkáře na vrátnici, no prostě úplně okay. Pro všechny lidi, máme pátek Be Happy.
1: Tak jo, jdeme na to, přesně tak, páteček je tady a před námi ano. Britney, měj se, čauky.
2: Taky, měj se hezky, ahojky, ahoj.

A vy teďka vstáváte, tak vám přeju hezké dobré ráno a musím vám říct, že venku je krásně. Už teďka v tuhle dobu teploty v Praze kolem 18-19 stupňů. Taková skoro tropická noc, ale tropická noc nás ještě čeká v následujících dnech, protože víkend má být naprosto nádherný, tropický. A pozor, s tím samozřejmě souvisejí i bouřky, které se můžou tvořit, ale myslím si, že na koupačky, grilovačky to všechno o víkendu 100% bude. Hlavně připomínám, dodržujte pitnej režim, jo, protože prostě není dobrý v tomhle tom horku, které nás čeká, zapomínat na pití. A připomínám, pitím myslím čistou vodu nebo třeba nějakou bublinkatou s minerálama, to je prostě úplně nejlepší do takovýhleho počasí. No a vy, co jste někde v práci, tak doufám, že tam aspoň budete mít klimatizaci, bude vám tam příjemně, a pokud opravdu jste někde, kde je dusno, tak držím palce, ať to zvládnete, ať to přežijete, a hlavně už za chvilku další písničky na vaše přání, takže pokud jste třeba na noční a chcete si udělat trošku radost nebo někoho potěšit písničkou, tak připomínám telefonní číslo 210 323 323. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Pokračujeme v písničkách na přání přesně tak, jak jsem slíbila, a na telefonu je Radek. Radku, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Hele, máme páteček, prozraď mi, čeká tě nějaký volný víkend, máš nějaké plány?
2: No, plány máme doma s rodinkou, teplo, máme obecní slavnosti.
1: No tak, Švedovici, to bude takže... skvělý. To si bude, užiješ, no. To si užiješ, pohodička, hezký počasí, hlavně, že nebude práce. A teďka seš někde na noční nebo v práci na raní?
2: Jo, s kolegou Davidem jsme na noční v traktoru, na poli ještě, za pokud nám to končí, ale...
1: Skvělý, tak super, to jsou dobrý zprávy. Co ti zahrajeme?
2: Můžu zahrát písničku Follow Me.
1: Uncle Crackle, Follow Me, dobře. A pro koho to bude? Komu ji posíláme?
2: Tak pro kolegu, ať mi neusne za volantem tady. A pro všechny, kdo jsou na noční, a pro všechny, kdo dojdou teprve do práce.
1: Je to tak, i já se dokážu vcítit do těch, co právě teďka třeba vstávají na raní, což je opravdu brzy. No a vám, co to za chvilku končí, tak brzy dobrou noc. A tobě, Radku, přeju krásný den.
2: Taky.
1: Měj se, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Nejen volat, ale taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss, takže pokud třeba opravdu jste v práci a nemůžete někam odejít a zkoušet volat o svůj oblíbený song, tak naprostá rychlovka. Pokud máte naši aplikaci, stačí nahrát 30-vteřinovou hlasovku nebo klidně i 10-vteřinovou, záleží, jak rychle mi to všechno stihnete říct. A můžete si samozřejmě přát vaši oblíbenou písničku. A teďka tady mám právě takhle jednu hlasovku od Koti.
3: Ahoj Leni, zahrála by si tam něco od Spankers a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionáka Endu, kamioničku Peťuli, pro kolegu Pítrse Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, taky pro Davida z Havlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Kotě.
2: Spankers a písnička Sex on the Beach, já myslím, že v tuhletu dobu se tenhle název opravdu hodí, protože mnoho z vás třeba čeká nějaká dovolená, no a co si budeme povídat, tak jdeme na Sex on the Beach.
4: Are you ready to party? Here we go!

0: minuty po páté hodině a poslední hoďka noční jukeboxu je před námi, tak si pojďme společně užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Jukebox. Kysát se jedeme v dalších písničkách na vaše přání. Tohle byl Andrea Bocelli, David Guetta a písnička, která v podstatě na mistrovství světa, jak bych to řekla, je taková prostě pro letošní mistrovství světa v roce 2026 ve fotbale. Musím říct, že jsem se včera chvilku dívala na zápas, který jsme hráli s Jihoafrickou republikou. A já tady jako nechci pomlouvat ty fotbalisty, ale prostě za mě je hokej číslo jedna. Fotbalisti, než přeběhnou to hřiště, tak to strašně dlouho trvá, na všechno se pořád vymlouvají a to mě upřímně nebaví. No, kysáci, mám tady dalšího dnešního volajícího, radíme, slyšíme se.
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Tak já jsem si tady dala takové úvodní fotbalové okénko, co ty a fotbal?
1: Díval jsem se taky. A byl jsem zklamaný, že neuměli trefit bránku, no.
0: No je to tak.
1: Jako
0: s kým pak máme vyhrát, že jo? Tohle byla jediná šance.
1: Přesně.
0: A možná ta Korea předtím to taky úplně neklaplo. No, nedá se svítit, každopádně já tomu nerozumím. Já jsem jenom takovej ten like, co do toho rád kecá, taková typická ženská. Co zahrajeme?
1: Já bych chtěl zahrát Desmody.
0: Našla jsem písničku Chýbaně.
1: Ano, to pro moji manželku Michaelu.
0: Ano.
1: Pro dceru Nelu, syna Tobiáše, zeťáka Kupu, zbytek celé naší rodiny. Všem kysákům, tobě do studia, všem dobrým lidem.
0: No tak jo, budeme si pustit Desmod a já ti přeju krásný den, akorát práce, nebo seš na noční, na raní.
1: Jedu do zaměstnání teprve.
0: Tak držím palce, ať to zvládneš a měj se hezky.
1: Určitě.
0: Čauky.
1: Mějte se hezky taky.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Tak doufám, že jste si trsli maličko stejně jako já, protože to se chce trošku probrat po tak dlouhé noci, anebo pokud právě teďka vstáváte, tak pěkně s elánem do práce. No a noční jukeboxy ještě chvíli jsou tady pro vás, takže se pojďme podívat na hlasovky, které mi posíláte. Mám tady jednu hlasovku od Míry.
2: A Julení, prosím, zahraj mi tam Linkin Park nám pro všechny kysáky, láme tobě do studia, pekaře, pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: Zdravím do Olomouce, myslím si, že Linkini jsou klasika, já jsem na nich, se musím přiznat, docela dlouho vyrůstala, takže si je ráda poslechnu a přeju vám krásné dobré ránko.

0: Vánoční jukebox.
1: Za chvilku mě tady vystřídá ranní trojka, ale pojďme stihnout ještě nějakou tu písničku na přání, protože tady mám hlasovku od Pavla.
2: Krásný večer, Lení, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku Vzducholoď? A bylo by to pro všechny, kteří poslouchají to skvělé rádio. Do tebe, do rádia, ať to spolu do šesti vydržíme, už to máme za pár. A prostě pro všechny pohodové lidi, mějte se krásně, usmívejte se na sebe, mějte se rádi. Čaute, Pavel ze Skotska.
1: Zdravím, Pájo, až do Skotska, no a Vzducholoď, Lemonde. Já tuhle tu písničku vždycky hrozně měla ráda. Pamatujete si na ní? Pojďme si ji dát.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Kysáci, máme 6:15 a to znamená, že je před námi poslední písnička na vaše přání. Musím se přiznat, že opět mi s vámi ty noční jukeboxy strašně rychle utekly. Doufám, že jste si to užili stejně jako já, doufám, že jste to na noční zvládli. No a pokud právě teďka vstáváte do práce, tak věřím, že vás ranní trojka pořádně nakopne a pořádně probudí. A myslím si, že to bude dneska potřeba, protože pozor, má být opravdu teplo, takže doporučuji pitnej režim dodržovat. Chtěla jsem říct pořádně se oblíct. Ne, dneska se prostě raději vůbec neoblíkejte, protože každý kousek látky na vás bude na škodu. Jdeme na písničku na přání od Andreji.
2: Přeji všem krásné, dobré páteční ráno. Jestli můžu poprosit, přála bych si písničku od Roxette, Dress for Success, a je to pro všechny, kteří se veselí z toho, že už je pátek, ať nám to uteče a máme před sebou krásný sluneční víkend. Díky moc, papa.
1: Andrejko, ty jsi říkala, že bys ráda Roxette, Dress for Success, jsem to nenašla, ale mám tady naprostou klasiku od Roxette How Do You Do, což si myslím, že se takhle při pátečku krásně hodí. Pro mě to je dost nezvyklý vysílat právě v pátek, takže si to trošku užívám, že vás můžu trošičku navnadit na víkend. No a samozřejmě se opět budu těšit příští týden už v normálním čase, tedy z pondělí na úterý pro vás, co už máte úterý. Tak v úterý, kysáci, krásné dobré ráno. Asi.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. I'm

0: dobré ránko.
1: Ahoj.
2: Tak ty jsi byla ta, která dneska střídala noční show. Jaký to tady bylo před půlnocí?
0: Trošku hot.
3: Jenom trošku.
2: Hostem byl?
0: Hostem byl Miro Šmajda. A moc šikovný kluk.
2: Počkej. Bavíme se o noční show.
0: Bavíme se o noční show, ano.
2: Šikovný kluk.
0: Tak jo, hezky mluvil do toho mikrofonu, umí
2: do
0: s ním pracovat.
2: Aha.
4: Umí s ním pracovat.
2: Co Soňa, jak to zvládala?
0: No tak Soňa je profi každým coulem, to je jasný.
3: Takže to taky zvládala.
0: To zvládala, samozřejmě.
2: Ty jsi to taky zvládla teda.
0: No já jsem přišla, já jsem zapomněla vlastně, že je noční show úplně, protože já normálně nevysílám v tuhle dobu, že jo, ze čtvrtka na pátek. Takže jsem si přišla o 40 minut dřív, Soňa se na mě tak podívala, jdeš o 40 minut dřív a já tak mám dát zpátečku, tak jsem si sem sedla a poslouchala.
2: Tak to jo. No jo, no, škoda, že se to nedá pustit zpětně, protože co je v noční show, zůstane v noční show.
0: Je to tak.
3: Je pravda.
2: No jo. Leni, takže víkend před námi.
0: No jsem tak ráda, a ještě má být krásně, už jsem to tady říkala kysákům.
2: Nejvíc, první opravdu velký letní víkend.
0: Jupi. Ať se radši neoblíkaj, jsem říkala dneska.
2: Slíknout a jdeme na to.
0: Dobře, tak. Hezké
2: a do plavek. I tobě, ahoj.
3: Ahoj.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Pátek přinese slunečné počasí, čeká nás jasná až polojasná obloha. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Některé z nemocnic po České republice hlásí, že potřebují krev. Dárců krve totiž stále ubývá. Nedostatek krve hlásí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nebo Fakultní nemocnice Olomouc, která dokonce vyhlásila kampaň s názvem Došla. V letních měsících také přibývá nehod a úrazů, kvůli kterým je dárcovská krev potřeba. Nejpotřebnější je univerzální krevní skupina 0. Evropě hrozí první opravdu extrémní vlna veder letošního léta. Nad západní částí kontinentu se formuje masivní tepelná kopule, která k našim hranicím žene žhavý saharský vzduch. Meteorologové varují před dlouhotrvajícím vedrem, které může ve Francii a na Pyrenejském poloostrově vyhnat teploty až k 45 stupňům Celsia. A teď zpátky domů.
2: Bourání a stavba nové látky pro chodce a cyklisty přes dálnici D10 ve Staré Boleslavi začne v červenci. Demolice starého přemostění si v noci z 11. na 12. července na několik hodin vyžádá úplnou uzavírku dálnice. Řidiči budou využívat objízdné trasy.
1: Sport. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v 6. minutě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek. V 83. minutě srovnal s penalty Mokoena. To byly aktuální zprávy a připravená už je ranní trojka.
3: To se jenom Terka přeřekla, to měla být Macarena.
4: Macarena.
3: Nebo Macarena. No to byl zápas teda. O tom ještě dáme řeč.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: ATV, legenda na Kisu. Tak včera jsme sledovali s Lukášem Bláhou, naším moderátorem, i Patrikem fotbal. No Míšo, co ty, kde jsi byla? Někde u nějaký projekce nebo fandila jsi vůbec?
1: Ne, já se musím přiznat, bylo krásně a já jsem udělala
0: využila z počasí. Tak jsi to užila, jo?
1: Bylo to skvělý, konečně nepršelo.
0: Nakonec zápas 1-1, no, co se dá dělat.
2: Teda, no. To nikdo asi nečekal, všichni si mysleli, že to bude jasná výhra, ale tohle nikdo nečekal.
0: V posledních minutách, a to ještě Patrik říká, bude remíza, uvidíš.
2: Koukej na to, co tam je.
0: A dneska velký den, opravdu silné horko, o víkendu ještě větší. Ono to snad neskončí ani příští týden, co jsme koukali na předpověď počasí.
1: Ale to je dobrá zpráva.
0: No jasně, protože Patrikova svatba příští víkend se blíží, ano, opravdu. Tyjo, to je něco. No nic, kamarádi, my dneska budeme zase rozdávat peníze a zároveň, jestli chcete, vám můžu říct jednu velkou novinu.
2: Ale jakou?
0: Vojta Dyk a Michal David naspívali píseň Ranímu Kisu.
1: Ne.
0: Jo.
1: Počkej, to se mi nezdá.
0: Co ten smích? Co to je?
1: To se mi nezdá.
2: To je nějaká raní kachna, Romane.
0: Tak to chcete slyšet?
1: To si ráda poslechnu.
0: Za 3 minuty. Jero!
3: Raní Kis. Každý všední den od 6 do 10.

0: Míšo, piš, prosím tě, na klavesnici. Ano. 19. červen. Mm-hmm. Tak, velký hudební svátek pro tuto zem.
1: No, co to je?
2: Až takhle.
0: Michal David a Vojta Dyk složili píseň pro Radio Kiss. To ještě není ona samozřejmě, jenom pro připomínku, kdo to Michal David je. Ale toho nemusíme představovat, že jo? A Vojta Dyk. Ráj nemusí být přes oceán. Vaši kodní muzikanti, které jsme hodili do mixéru, aby z toho vyjela nová píseň, která právě teď začíná. Ha, to budete koukat. Ještě se mi omluvíte, že jste se tady smáli.
2: Ale zní to dobře.
1: Hezký funky nádech.
0: Je to takový alá disco příběh.
1: Takže Vojta Dyk a Michal Dan.
0: Ano.
1: Dobře.
0: Právě teď

0: Vítám, Michale, děkujem.
1: Ty to muselo být náročný nahrát, za jakou dobu to měli hotový.
0: Raz, dva, ryč, to víš.
2: A tam zpíval hlavně Vojta Dyk.
0: No jasně, Michal jel ty klávesy.
2: Jo, ten jel jenom ty klávesy,
0: takhle. Ty jsi to tam neslyšela, jo?
2: Ale jo, slyšela.
0: Ty, já už to slyším v O2 aréně a kdekoliv jinde.
1: Ty, já to bude mejdán.
0: Díky, kluci. Deep.

0: pátek je konečně tady. Tak o čem si budou kysáci povídat, co začíná a tak dále?
1: Já si myslím, že si hodně budou povídat o MotoGP, který začíná. Dneska jsou tréninky a o víkendu závody.
0: Míša by takovouhle informaci nepřinesla. Moc si to užijte. Zároveň se píše, tepelná kopule uzavře Evropu pod rozpálenou pokličku. To je dobrý odpis. No jasně, jednoduše se to dalo říct, že bude vedro.
2: Já bych sem rád zmínil, co se dneska slaví. Dnes se slaví Národní den obědové pauzy, tak až budete mít oběd, tak si na nás vzpomeňte. A kdo se rád touláte, tak to taky oslavíte, protože dneska je světový den tuláků.
0: Yeah.
2: No co?
0: Počkej, kdo to zpíval? O tulákách?
2: No jasně.
1: Tulák.
0: Tulák.
2: Toulavá Sebastián, jo.
0: Jasně. A nebo...

0: Ne každý se teď probouzí v České republice. Chtěla jsem vám ranní skvělá trojku nahrát hlasovku z Chorvatska, ale celá moje banda teď chrupe. Po 10 hodinách v autě asi chápu, i když ne, já jela na vlně s váma, vašimi super peckami, mám energie na rozdávání. Díky, že jste tak skvělý rádio a doprovázíte mě všude na cestách a nejen tam. Fotečka, je na váš skvělej den a už nasazuju sluchátka a snad můj vzkaz zazní a pobavím se. Mějte se, smějte se, vaše Peťa. Peťa sedí totiž teď momentálně v Chorvatsku na terase. Jo. Jak nám poslala fotku, máte ji tam, takže Peťo, jedno prosečko zasloužený, že jsi to zvládla těch 1000 kilometrů uřídit. A dej jim tak ještě hoďku dvě a pak jdeš zbudit a vyražte na snídaní.
1: Ať se vám povede počasí, hlavně si to užijte.
2: Ty koupačky, ty to počasí krásný. Ohoho.
0: A myslete na nás všechny ostatní tady v České republice, na všechny pracující.

0: KISS počasí.
1: Pátek přinese slunečné počasí, čeká nás jasná až polojasná obloha. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Hřensko po prodloužené zimní přestávce znovu otevřelo Edmundovu soutěsku. Provoz vyhlášeného turistického místa stále omezují následky rozsáhlého lesního požáru z léta 2022. Do kaňonu se dostane asi jen 200 lidí denně. Edmundova soutěska běžně otevírala už na Velikonoce. Letos to ale pozdrželi nestabilní kameny nad stezkou. Měla by být otevřena denně až do konce října. Při silném větru nebo dešti ji ale Hřensko může z důvodu bezpečnosti zase uzavřít. Hlavní vnitrostranický soupeř britského premiéra Andy Burnham byl v doplňovacích parlamentních volbách zvolen poslancem. Návrat do parlamentu mu otevírá cestu k pokusu o sesazení Keira Starmera z čela labouristické strany a britské vlády.
0: Sport.
1: Tenistky Karolína Plíšková i Marie Bousková postoupily do čtvrtfinále travnatého turnaje v Nottinghamu. Bývalá světová jednička Plíšková zdolala Američanku Katie McNellyovou 6-4 a 7-6. Nasazená čtyřka Bousková si poradila s domácí Hanou Klugmanovou 7-5 a 6-2. Další zprávy na KISSu pro vás chystáme zase za půl hodiny, tak hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Skočit do vody.
1: No, a dát si nějaký ten drink.
2: Ale klidně hned takhle po ránu, to je strašně příjemný.
0: Jaký hit podle vás bude hitem léta 2026? Už o nějakém víte, nebo ne?
1: Nějaký hit?
2: Jako letný. David Guetta s Robinem Schulzem vydávají tohle léto docela jako slušný pecky.
0: David Guetta vydává každý den nějakou slušnou pecku. To už není normální tohle sto, tyjo.
1: Já mám pocit, že si ty pecky normálně máže na chleba.
0: On to dělá prostě. Baťa cvičky už, ale. Nebo v Kohinoru tušky, nebo rohlíky někde v pekárně. Ale David Guetta znova úřaduje. Ranní shot, BB Rexa, tohle vás bude valit. Asi

0: Opět další skvělá práce. Vybírek se a David Guetta na Radio Kiss. No a skvělá práce je to rozhodně i v soutěži 7-7.
1: Protože tento týden musím říct teda, že před letníma prázdninama jsme to hezky nastartovali, protože se opravdu daří.
2: 7 tisíc včera, potom předtím 5, předtím 3 a v pondělí 5. No, to jsou dobrý částky.
3: Tenhle týden jsem házela já a já jsem za tenhle týden spokojená.
2: Prej jsem házela já, jak to řekla.
3: No, protože pořád mě provázela ta smůla, že padaly jedničky a tak dále a nakonec podívej se.
2: Míšo.
3: Ano. No, ale ještě bych neměla úplně říkat hop, protože ještě mě čeká jeden hot.
1: Ještě 6-1 by to chtělo, Míšo, a bude to úplně top strop.
3: To
0: ale zapomeňte
3: dokonalý.
0: Na to nejdůležitější, že budeme soutěžit i po celé léto. You.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka zavolat co nejrychleji do studia.
1: Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
2: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

vás naše muzika. Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: od Gigolos na Kisu. Hezké páteční ráno, kysáci. Fotbal máme za sebou, ale chvilku o něm ještě řeč bude.
1: Protože po první výhře mexického týmu se na mistrovství světa, teď se podržte, po tamnějších ulicích začala procházet kachna.
0: Raní kachna.
1: Ne, kachna jménem Merlin. A ona byla převlečena do mexického drezu a do oficiálních jejich ponožek. A fanoušci si tu kachnu tak oblíbili, že už ji chtějí na stadionu a jako oficiálního maskota mexického fotbalového týmu.
2: Počkej, to jako zvíře, jako oficiálně kachna, ne maskot kachna, ale... No,
1: normálně zvíře, oni ji navlíkli do drezu, ne, do ponožek, chodí si tam po přechodu a chtějí prostě, aby to byl ofiko maskot.
2: A to ti máme věřit, že tohle to není kachna.
1: Jmenuje se Merlin.
0: Ještě víc by bylo skvělý, kdyby to opravdu kachna byla. No možná, jo.
1: Možná ne.
2: Volejte do raního Merlina ve 3/4 na

0: Wow, jenom to slyším, já bych šel někam na svatbu. Nějakýmu Patrikovi Paltanovi třeba.
1: No, třeba bude, viď.
2: Ale třeba se tak stane.
0: A držíme vám palce, ať se vám to povede teď, protože zítra je nejžádanější datum. Dostali jsme mi DJové snad 50 nabídek na to někam přijet. Míšo, vidíš, co je v kalendáři?
2: 26.2026.
3: To je fakt hezký datum.
0: Já budu na veselé svatbě. Zdravím tímto naše posluchače, Roberta a Martu a jejich přátelé. Protože, kamarádi, v programu není napsaný novomanželský kvíz,
3: ale
0: staromanželský kvíz.
2: Počkej.
0: Nebude novomanželský tanec, ale staromanželský tanec.
1: To je dobrý.
2: Nejsou to ty svatby, které jsou třeba po několika letech?
0: Právě.
2: Yeah.
3: Bude party.
2: A po kolika, počkej.
0: 33, myslím, že to je.
2: To je krásné.
1: To bude mejdlo, dovedeš si to představit, to bude super.
0: Zatím ne, ale potom v pondělí vám budu vyprávět.
2: Tak na to se těšíme.
0: My na vás všechny taky a nevěsty ženichové, ať se vám tento víkend povede.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, je 6 hodin 56 minut a na Opavsku na silnici 46 u Slavkova řeší nehodu náklaďáku a na místě se jezdí kyvadlově. Bouralo se taky v Praze na Poděbradské a v Brně v Plotní ulici.

0: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
3: Radio Kiss počasí.
4: Pátek přinese slunečné počasí, čeká nás jasná až polojasná obloha. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat 75 až 85% celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace tak bude činit 15 až 30% podle kraje. Uvedli to zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Dubaj ve Spojených arabských emirátech přestává být oblíbeným místem pro movité zájemce ze světa obyty, apartmány a vily. Trh s nemovitostmi tam v důsledku konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem silně propadl. V květnu se na něm uskutečnily obchody za 6,1 miliardy dolarů. Oproti dubnu je to pokles o 42%. A teď zpátky domů.
5: V Plzni byl otevřen atletický stadion s unikátní tribunou. Na jejíž střeše se nachází tréninkový náběhový kopec s tatranovými dráhami. Jde o jediný podobný objekt v České republice, který sportovci mohou využívat pro přípravu zejména ve sprinterských disciplínách. Pro KIS Blanka Holoubková.
3: Sport.
4: České fotbalistky se v semifinále baráže o postup na mistrovství světa utkají se Skotskem. V případě postupu narazí na lepšího z dvojzápasu favorizovaného Švédska s Litvou. Rozhodl o tom los v sídle UEFA v Nyonu. Nejnovější zprávy jsou za námi a teď už soutěž 7 v 7.
6: 7 v 7.
7: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
6: 210 323 323.

0: Uniktů na Kisu a jdeme na to.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: Dovol se nám posluchač Lukáš, který tomu i jako vždycky všichni, že jo, nechtěl věřit, tak jak z toho byl nervózní, se mu nabízel, že klidně může telefon položit a odvolat to. Jo, ale normálně nechtěl, že prej zůstane. Seš tam, Luky, ahoj.
3: Jsem tady, dobré ráno.
0: No jasně, výborně, čau, čau. Vítáme tě v soutěži 7-7.
4: Luky, já ti taky přeji dobré ráno.
3: Já taky přeju dobré ráno.
4: A jestli seš opravdu tak nervózní, tak já ti taky nabízím, hele, tak já nemusím házet tou kostkou a pojďme si jenom pokecat.
3: Ne, já bych zůstal raději.
0: A bojuje za to. Luky, já doufám, že budeš se stejně radovat jako včera Andy, která vyhrála a bylo to skvělý.
5: Ta byla úžasná taky, aby ne, teď vyhrála 7000.
0: No jasně.
5: Jak to vidíš dneska, Lukáši, jaký máš den, co tvá intuice, padne vysoké číslo?
3: No něco mezi jedničkou a šestkou bych si přál.
0: Ty jsi chytrý, ale jako jo.
5: Tak to se trefíš.
4: Já jsem schopná ti říct, že určitě jedno z toho padne.
3: Je, tak to jsem rád.
4: Uvidíme, jaký štěstí budeme mít při pátku. Házím.
5: Míša měla skvělý týden, padaly samý dobrý čísla, takže uvidíme dnes.
4: Já doufám, že ti tahle výhra udělá radost. Byť to není úplně nejvyšší hodnota, protože na hrací kostce padla dvojka, takže vyhráváš 2000!
3: Super!
0: Aspoň to! Jo.
5: Dobrý, Míšo!
4: Ono to vychází krásně, Luky. 2000 na 2 dny o víkendu. Víš, na sobotu, na neděli.
3: To je pravda, to je přesně. Ano.
5: Počítej s tím, posíláme a krásný víkend. Ahoj.
3: Já děkuji moc, mějte se
4: hezky.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
5: Zdravíme všechny naše posluchače, co se snaží dovolat. Včera, co jsme byli s Patrikem v Fandi na fotbale, jsme potkali tolik našich posluchačů, co právě v 7 mladí a snaží se. Takže v pondělí pokračujeme znovu, budeme vás čekat.
1: 7-7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.

0: 12 minut. Tak co, už je vedro? Už je venku vedro?
1: Už to začalo?
0: Už se topíte, už se potíte.
1: My tady zatopili pod kotlem už po 6. hodině. Co jsme vám představili novou píseň Vojty Dyka, Michala Davida.

0: se bude hrát tohle.
1: Já bych si je sem někdy pozvala.
0: Vidíš, to se každému líbí. Také bude někdy klid.
1: Tak bych si to s chutí poslech ještě jednou.
2: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Jak nám říkal posluchač Jirka, že nám věří až po 9 hodině dopoledne, až po ranní kachně. Tak Jirko, tuto informaci můžeš dohledat stejně jako já na webu autosalon.tv, autosalon televize Prima. Zajímavé, i když jako hodně se o tom diskutuje, ne všichni s tím souhlasí, co koukám do diskuzí, auta nad 80 kW až od 21 let a v noci úplný zákaz řízení, aneb evropská země si došlápla na mladé řidiče a jedná se o Černou Horu, Montenegro, dole pod Chorvatskem, u Albánie. Takže ta je zajímavý, člověče.
1: Já jsem pro, ačkoliv jasný, každý si řekne, ale teď už mám řidičák, ale podle mě ten člověk není vyježděný a těch 80 kW mu bohatě stačí. Jako mít, že si koupí něco třeba staršího, ale je to nadupaný a pak s tím udělá problém.
0: A teď si vem, že máš v rodině jenom jedno auto, to má třeba 85 kW.
1: To je problém.
0: A jak svýho syna, svoji dceru naučíš jezdit, to kvůli tomu musíš kupovat jiný auto?
1: To je druhá stránka.
0: Mně se víc líbí to, co, a doufám, že už to teď jako vešlo v platnost u nás, protože my to takhle máme v plánu, že Davího chceme naučit řídit, nebo dát do autoškoly, ano, před 17. rokem. Jo.

0: aby už od 17-letního řidičák a může řídit v doprovodu zákonného zástupce, to znamená někoho z rodičů, a my tím pádem budeme znát jeho řidičský návyky. Celý rok s ním budeme jezdit, celý rok budeme sledovat, jak mu to jde nebo nejde. A to mi přijde skvělý.
1: Tohle se mi upřímně moc líbí.
0: Jo.
1: Protože ten řidič začátečník je rád za to, když vedle něj sedí někdo, kdo mu poradí.
0: No a taky je rád za to, když je sám a zkouší limity auta a pak se stane ten malér, protože jako upřímně já to taky dělal, že jo? Že
2: jo,
0: jo,
2: tak
0: v autě konečně můžu zjistit, kolik to jede, a dostal jsem se do pěkného maléru a naštěstí jsem na silnici byl úplně sám, jo? Jo, roztočil jsem auto pěkně jako do hodin a jak jsem si nafackoval, naštěstí jsem nikomu nic neudělal. Ale tohle v nás prostě je to zkusit, víš?
2: Právě, seš poprvý na té dálnici, chceš na to zkusit dupnout, ale nevíš ještě v těch 18,
1: ty
2: co to auto udělá.
1: Ty jsi jel někdy, Romane, takhle rychle?
0: Já jsem jel na 50 víc než 50.
2: Ty seš rebel!
0: Já jsem tam 52,
1: je to rebel.
0: Ale hned, co jsem tam měl 52, jsem brzdil, abych tam měl 49. Přísahám. No ne, jako je to složitý, ale...
1: Ještě ta druhá věc, co jsi říkal, že by se v noci nemělo jezdit.
0: Jo, a v noci úplný zákaz řízení.
1: No ale když má někdo třeba nějakou noční směnu, jak to udělá?
0: To právě řeší v diskuzích, jak to budou dělat, jako když jedou do práce. Jako dobře, tady říkají, jsou to studenti. Ne všichni jsou studenti v 19, ano. Ve 20.
2: Beru zpět, za mě je lepší ten model, jak jsi říkal, o těch 17
1: jo,
2: s rodičem.
1: Jo, jo.
0: Tak jo. A máte to zadarmo, kysáci, opravdu, přísahám. Autosalon TV, Autosalon Televize Prima, tohle je fakt.

0: jste slyšeli, Černá Hora, auta nad 80 kW až od 21 let.
1: No Romane, a co potom, když máš 295 kW, jako mám já, víc? To je mazec.
0: To je Peťa s Kuprou.
2: A Petře, ale to není auto, to je raketa. Na raketu se řidičáky nedávají.
3: S kysem za volantem po celé republice.
0: Takže naše rakety pěkně zvolnit, ať nejsou nehody, jeďte opatrně. Míšo, jsou někde nějaký problémy?
4: Jsou, dva osobáky se srazily na silnici 14 u Trutnova. Přímo v Trutnově se bouralo na Kladské ulici a další nehodu řeší v Praze v ulici u Šalamounky.

hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho. Best of Mil-

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Pátek přinese slunečné počasí, čeká nás jasná až polojasná obloha. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Kolem ceny dálničních známek pro příští rok panuje zatím nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, a to byl původní plán. Hormuzským průlivem od podepsání americko-íránského memoranda přepravili tankery 12,5 milionů barelů ropy. Oznámil to americký viceprezident J.D. Vance. Ve čtvrtek podle něj začalo dojednané 60-denní příměří.
0: Sport.
1: Po volejbalových velmocích Itálii a Spojených státech amerických dnes české reprezentantky čeká na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách. Další v podobě Japonska. Pátý celek světového žebříčku zatím po 5 zápasech drží neporazitelnost. Zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 porážky. Za námi jsou zprávy z domova, ze světa i ze sportu a pokračuje ranní KIS.
2: To nejlepší z rubriky Lepší než originál.
3: Spojíme si všechny možný songy, co tady byly, na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: lepší než originál. Za týden touto dobou si pustíme poslední píseň pořadu Lepší než originál. Bude to společná píseň naší ranní trojky. Takže teď máme zase takovou jako kreativní pauzu. Honza na tom pracuje, my taky, aby se to všechno povedlo. Takže nám držte palce a jak říkám, heleď, na finále to musí být dobrý, takže jsme se snažili natolik, aby jsme dostali od vás rovných 100%.
1: Například, když si tohle Romane řekl naší zprávařce Terce Jandový, tak ta se hned vsadila, že to teda jako 100% určitě mít nebude.
0: Ano, ona, že teda vyhraje čokoládu a my pokud 100% dostaneme, tak od ní máme dostat proseko,
1: víš? A jo, to je dobrý.
0: Takže ho vezmeme potom třeba na Máchovo jezero, na Kiss Party.
2: To je dobrý nápad. Laťka je nasazená celkem vysoko, protože během toho, co rubrika Lepší než originál běží, tak tady bylo takových skvělých výkonů.
0: A, jo, jo.
2: A tenhle ten si myslím, že...
1: Co je?
0: No, že tam je zrovna Michal teď, jako...
2: No, ale jako stvárnil to skvěle.
0: To jsme se pěkně rozkoktali teda,
2: stvárnil to skvěle.
0: No, tak si to poslechnem.
2: Dobře.
0: Michal Kavalčík.

0: byl Michal Kavalčík. Pořadu lepší než originál. Ne, beru zpět, jak jsem si tady z toho utahoval. Jako mučící nástroj je to dobrý. Čekal, že to zase rozbiješ.
1: Ale jak tady posloucháme, co jsme všechno zaspívali žánrově, tak by mě fakt zajímalo, co si kysáci myslej, že budeme zpívat my jako ranní trojka příští pátek.
0: Hele, či to jsme vlastně nedali šanci kysákům tipnout.
1: Ne. A to bychom ale mohli udělat teď. Kysáci, jestli fandíte rubrice lepší než originál, tak víte, jaký songy tam zhruba byly. Dokážete si tipnout, co příští pátek zazní?
0: Zároveň vlastně mohou vědět jistě, jaké songy to nebudou, a to jsou songy, které už zazněly v pořadu lepší než originál, protože nic opakovat nebudem. A Patriku, ty jsi totiž jednou pozval kámoše, který ti mohl hodně pomoct, protože ho mají posluchači Kisu rádi.
2: Ano, pozval jsem si kamaráda Bohdana Tumu, legendárního českého dabéra, a musím říct, že písnička Plakala byla jedna z mých bohužel nejhorších, ačkoliv mi to nepřijde úplně.
0: Jak nejhorší?
2: No, měla lehce jenom přes 50%. Nebylo to úplně úspěšný, jo.
1: Malý procent.
2: Ale já jsem si to s Bohdanem moc užil.
0: Tak. Jdem si to poslechnout a jdem znova hlasovat. A líp než minule.

0: Bakala. Kolikže vám dali kysáci? Pardon?
1: Patrik Peltan a Bohdan Tůma.
0: Sorry, kámo, sorry. Kolik že jste dostali?
2: Já mám pocit 53-56%.
0: Teď to tady vidím. 99 skoro, hele.
2: Jo.
0: Za chvilku dáme další kousky.

0: aplikaci Rádia Kiss. A dámy a pánové, na pódiu pořadu Lepší než originál právě přichází moderátorka odpoledního jumpu
1: Magda Vronková.

0: jako originál. Co originál? Lepší než originál. Magda, moc dobře. My tu totiž teď opět vzpomínáme na to, jaké písně jsme vám představili, protože máme menší pauzu, chystáme se na příští pátek, kdy vám Ranní trojka představí společnou píseň.
1: A vy přes hlasovky Rádia Kiss tipujete, co by to tak mohlo být?
2: Tak mi by se třeba od vás hrozně líbila ten příští týden, kdybyste zaspívali od Ozonu Myla E, protože to by mohlo být zajímavý to od vás slyšet.
0: Aleši, v kanceláři Patrik, skoro každý den, zkus to zaspívat Patriku, jak to hezky zpíváš.
3: Maja-hi, maja-hu, vrejsta blejsta, numa, numa, jej.
0: No a proto si vždycky řeknem, tohle asi ne.
4: No něco tam vzadu mi pořád říká, že to bude Žijeme len raz, to je takovej letní song, no ale stejně si myslím, že jsem vedle jak ta jedle.
5: Marku, nemáš vůbec špatný tip, letní song to je a je hodně dobrý.
6: Vzhledem k tomu, že jste tam dva chlapi a jedna ženská, tudíž Zagorová, Hložek Kotwald, budete zpívat Holky z naší školky.
0: To je dobrý, Moni je na tom podobně.
7: Když jste tam tři pánové a jedna a dáma, tak jsem si vzpomněla na Petra Kotwalda, Stanislav Hložek a Hanička Zagorová. To je byla síla, to by se hodilo, a ještě česky.
8: Můj čas je pouho pouhé prozatím.
1: To nevím teda.
5: No.
1: To je dost těžká čas. Písnička.
0: No, to je ono.
5: Rád, tak rád bych žil. To by šlo.
0: Nesmíš po vzoru současných zpěváků.
1: No. Rád, tak rád bych žil.
5: Ne, nechme to.
1: Mám
5: jen zbytek sil.
0: Hele, Míša, lepší než originál. Pojď, Míšo.

0: lepší než originál. Vzpomínáme, jo? Tohle bylo moc dobrý.
1: Jo, to byla jediná rokovka, kterou jsem zpívala a to teda, to jsem si užila.
0: Ne. Zombie změla ještě ne?
1: Vlastně jo, zombie. A na to jsem
2: to první, to co jsi zpívala úplně
0: to je poprok.
2: To je poprok.
1: To je takovej, no. Ale to bylo She's the One, to byla první písnička, to nebylo úplně rokovka.
0: Za týden vám budeme zpívat společně raní trojka po půl osmé, tak držte palce, protože sebevědomě tvrdíme, že na finále si dáme 100%.
2: Ano.
1: A je pravda, že jsme tady někdy nespívali sami, měli jsme tady třeba i různé hosty. A když jsme u toho, Romane, ty jsi ještě nespíval a já bych toho využila, protože ty jsi měl asi nejlepšího hosta, jakýho jsi mohl mít.
0: Vy chcete My Way, jo?
1: Jo.
0: Franka Sinatru.
1: Já jsem si říkala, že až bude někdy klid, víš, tak bych si to schutí poslechla ještě.
2: Hlavně si to zpíval se svým synem Davidem a musím říct, že vám to fakt sedlo.
0: Dlouho jsem si to nepustil. Tak dobře, dáme si to ještě jednou.

0: husina.
1: Jo, to se vám povedlo.
2: Jak se vám to líbilo? Brr! Husina.
3: Fakt, mnou to úplně projelo.
2: Ne, bylo to skvělý. A ty jako bude se mi potom stýskat, no, po takových sonzích, ale nemyslím teď jenom po tom, že jsem si mohl zaspívat s Davým se synem, ale po vás, po všem, po kolezích, bylo to super.
0: Tak mě napadá, zpíváte si s Davidem doma spolu?
2: Jo, často pokáče třeba.
3: Jo,
1: ne,
2: jo,
1: ne.
2: Když jenom autem, to máme nejradši, no, to víš,
1: to
2: často.
1: Hezký.
2: Takže, když jsme teď u těch aut, možná cestujete, možná jedete už na víkendový výlet.
4: S kysem za volantem po celé republice.
2: Dávejte si pozor, Patrik sám teď s hrůzou zjistil, že bude muset cestovat přes Brno a MotoGP je to tady.
0: Já vím, já pojedu přes Brno do Luhačovic a bojím se, že to bude zasekaný.
2: Budou kolony, počítejte s tím.
1: A jak to vypadá na cestách teď? V Praze na Litovické se srazil osobák s vlakem a bouralo se v Havlíčkově Brodě, v Žižkově ulici a taky v Tachově v Luční ulici.

0: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
1: Na Jupiter nebo na Saturn.
0: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
4: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizace z plastu.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Rádio KIS. Počasí.
7: Pátek přinese slunečné počasí, čeká nás jasná až polojasná obloha. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
6: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
7: Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejlevnější od března. Nejprodávanější benzín Natural 95 v uplynulém týdnu zlevnil v průměru o 88 haléřů na 39 korun a 59 haléřů za litr. Nafta se prodávala průměrně za 37 korun a 24 haléřů. Pohonné hmoty budou na českých čerpacích stanicích v následujících dnech dál zlevňovat. Cena nafty by měla klesnout k 630 korunám za litr. Benzín bude zlevňovat pomaleji. Zaměstnanci Bílého domu se ve čtvrtek rozloučili se speciálně upraveným dopravním letounem Boeing 747-200. Ten od roku 1990 přepravoval americké prezidenty pod volacím znakem Air Force One. A teď zpátky domů.
8: Bourání a stavba nové lávky pro chodce a cyklisty přes dálnici D10 ve Staré Boleslavi začne v červenci. Demolice starého přemostění si v noci z 11. na 12. července na několik hodin vyžádá úplnou uzavírku dálnice. Řidiči budou využívat objízdné trasy.
7: Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítingu Diamantové ligy v Dohá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu. Kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se ale koná až nyní jako sedmý v pořadí. Hlavní program začne v 19 hodin. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
9: Bolí vás teď něco? Ne? Co, Míšo?
10: Ne, já jsem v pohodě.
9: Že bych povolal doktora Jonesa, víš?
10: Aha, tak volej.
9: Akvo.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
11: Be happy.

0: když jsme včera fandili fotbalu, tak jsme potkali naše posluchače se synem Mírou. Míra chodí na základku a měl si dneska opravit češtinu, že jo? Pamatuju si to dobře.
1: Jo, jo, jo.
2: Míra, dobrý. O, si ji zopravovat nebudu už.
1: Říká,
2: tak tam bude trojka, no.
0: Tak co,
2: no,
3: trojka pořád dobrá.
0: Pravděpodobně poslední den, kdy hrozí nějaký velký písemky, zkoušení a tak dále. Na druhou stranu taky poslední šance uzavřít známky nebo opravit si tu známku, kterou potom dostanete na vysvědčení, jo, jo. No? Tak vám držíme palce. A zrovna někteří studenti jsou teď na cestě.
4: Čauky, kysáci. Jedeme do Tymákova na zápas a chtěli bychom pustit nějakou písničku. Děkuju a děkuji, Míša. Čau.
1: Hezky, Tymákov zdravíme na Plzeňsko.
0: Plzeňsko, jo?
1: Ano, ano, vedle Plzně.
0: Ať se zápas povede, dobrý.
3: Tak vám posíláme Kelis a Trick Me.

0: něco víc. A o tom se s vámi bavil včera i Michal Kavalčík.
1: Pejsky, kočičky, seznamování, jak to máte vy?
2: Odpovědi od vás.
3: Když jsem šel z tréninku a seděla tam slečna s dvouma jezevčíkama, tak jsme dali řeč a za dva měsíce už jsem s jezevčíkama spal v posteli a se slečnou samozřejmě taky.
1: No,
4: hele, já mám tak kocoura, máme doma i psa, ale mě by zajímalo, kdo ten sex má místo mě, to mi nevychází.
5: Tak u nás to bylo naopak, my jsme s chlapem spolu byli 3 roky, pak jsem se rozhodla, že si pořídím pejska a už s chlapem nejsem.
6: Mám bígla, takže paráda, viděl jsem tam jednu holku, tak jsem si vyčepoval, kdy furt chodí, že jo, tak jsem chodil na schvál venčit, tak jsme se pak dali do řeči a jsme spolu do dneška.
1: Máme tady vítěze. Jiras vyhrává dnešní balíček.
7: Jestli jde o to, jestli spíš na psy nebo na kočky, tak já spíš na ty kočky, no. Ale ty dvounohý, dvounohý, no jo, no, ty dvounohý.
1: Jirasovi posíláme také prášek. Lady.

0: To jsem vůbec nevěděl. Hele, zpráva od Petry. Naše škola, druhý stupeň, rozdává vysvědčení už dneska.
1: Bože.
0: Takže doufám, že naše slečna nepřijde s pláčem, smajlíky. Krásný sluneční den, kolikátýho, 19. Počkej, ale pravda je, ono je příští víkend vysvědčení.
1: Ano.
0: Tak to dává smysl, jestli budou nějaký rekonstrukce školy a podobně.
1: To se občas stává.
0: To oni mají prázdniny.
1: Hezky!
2: Ježiš, já jim závidím. Já bych si úplně, já ještě takhle sluneční dítě to začíná.
0: Tašku odhodit do kouta nevidět dva měsíce, viď? Jo, prosím vás, vyndejte svačinu z toho.
2: Ten banán, jo?
1: Ale to je nejhorší, ty svačiny v září.
0: To bude zelený. To bude penicilínu.
2: Já, můj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bouralo se v Havířově na Dlouhé Třídě, taky v Pardubicích v ulici Ke Kamenici a vážnou nehodu vyšetřují na Jesenicku v České Vsi v Jesenické ulici.

0: KISS počasí.
1: Pátek přinese slunečné počasí, čeká nás jasná až polojasná obloha. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily přibývá. V Česku už jich je téměř tolik jako čerpacích stanic. Podle posledních dat Centra dopravního výzkumu nejvíc v Praze. Naopak krajská města jako Karlovy Vary nebo Ústí nad Labem výrazně zaostávají. V Česku je zhruba 120 000 elektroaut a už teď je podle ministerstva dopravy infrastruktura připravena na více než dvojnásobek. Americký viceprezident J.D. Vance ostře kritizoval členy izraelské vlády a prohlásil, že země je hluboce izolovaná a její představitelé nedokázali ocenit americkou diplomatickou a vojenskou podporu. Tyto komentáře prohloubily rozkol, který vznikl mezi oběma spojenci ohledně prozatímní dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války.
0: Sport.
1: Duel domácího Mexika na fotbalovém mistrovství světa proti Jižní Koreji příliš fotbalové krásy nenabídl. Jistý postup ze skupiny A v konkurenci Česka a Jihoafrické republiky nakonec slaví pořadatelská země, která porazila asijský výběr 1-0. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní KISS.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

0: Tropický víkend je před námi. My tady žijeme tím, že se budou rozdávat vysvědčení příští týden v pátek, ale zjišťujeme, že a díky vám, že se vysvědčení někde rozdávají už dnes a nejenom dnes. Jani?
1: My už jsme dávali vysvědčení dětem včera, dneska už uklízíme třídu, máme to takhle každý rok, začínáme prázdnin dřív, ale zase končíme dřív. Někdy 10. srpna už musíme být ve třídě a týden na to už máme studenty ve třídě. Takže to je takový potom smutný zase pro nás, ale i český děti mají krásný prázdniny, krásný dlouhý. Ahoj!
0: Jani, užijte si to moc.
2: Wow. To jo, a to by se vám mohlo, děti, jestli teď posloucháte, třeba jedete s rodičima už někam do práce, tak se zastavte i u nás na Facebooku Rádia Kiss, protože tam můžete vyhrát jeden z 5 voucherů do Čes Areálu Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení nebo pronájem hřišť.
0: To si řekla moc hezky, do práce, protože jak jsme se tu radovali z toho, že mají děti už teď týden volna. Ne úplně všichni, protože někteří rodiče píšou, že jich děcka teď dostali vysvědčení a od pondělka začínají brigády.
3: Yeah, ale já jsem se vždycky těšil na brigádu.
0: Tak ať vám dobře zaplatí, ať si něco hezkýho koupíte z toho.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: od posluchače Rádia Kiss.
1: Od posluchače Romana. Musím vás pochválit, dnes máte dobrý playlist. I pro sedmdesátníka super.
0: Teda Romane, tak to tě bude bavit i tahle krásná letní ze Slovenska. Emily na Kissu.

0: nekonečnou. 8.37 a na rádiu Kiss budeme vyzývat k tomu, abyste si brzy užili naší ranní kachnu.
1: Ranní kachnou může být cokoliv. Může to být něco, co řekl některý z nás, z moderátorů, nebo možná naše zprávařka Terka, ale na vás je, abyste tu jednu zprávu našli a zavolali do Kissu.
2: Jakmile uslyšíte Headway, tak nám volejte 210 323 323 a ulovte ranní kachnu.

0: Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Bassliquorem.
2: Hi, this is Denzel. How are you doing?
3: Hi, this is Zina.
4: Hi, this is Marcus Schultz.
5: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
6: The DJ Bassliquor.
7: Horečka.

0: Tento týden to bude poslední boj o rádiový balíček, o který bude chtít soutěžit na Kisu Tonda.
1: Kachna ranního Kisu.
2: Tondo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, ranní trojko.
2: Tondo, na kolik procent si dneska věříš?
3: No, tak možná na 90.
4: Ole, 90ky nehrajem, to je správně.
2: To je dobrý, to je dobrý. Tak povídej, co si myslíš, že dneska byla ranní kachna?
3: Já si myslím, že to řekl Roman ohledně toho Vojty Dýka a Michala Davida.
4: A co ti nesedí?
3: To, že by složili písničku pro ranní kys.
4: A proč by nemohli složit písničku pro ranní kys?
3: Jako mohli by, bylo by to dobré, ale já se mě to nezdá.
4: Aha, jako, takže tobě se nezdá, že oni dva by zrovna nám složili písničku, jo?
3: No.
4: No, ty nám teda věříš.
3: Já vám věřím, ale tady to se mě nezdá.
4: Kysáci, my jsme dneska představili novou píseň, která je, jak jsem říkal, od Vojty Dyka a Michala Davida. My vám ji teď pustíme. Jenomže, no jasně, no, je to AI.
2: Je to AI.
4: A je to od Luboše. Luboš posluchač nám to poslal jako díky, protože ho baví vstávat s ranním kysem. Takže ty, Tondo, díky tomu vyhráváš rádiový balíček.
3: Jo,
4: dobrý, super, jdeme k tomu dostat. No a kysáci, ještě jednou, Vojta Dyk a Michal David na klávesi.

0: Vy to tam neslyšíte toho Michala Davida a Vojtu Dyka? Nebo?
1: Slyším tam tu melodii, která je tam hraná. Ano, to je takový Michal David, ale ten Vojta Dyk, já si myslím, že takhle. Můžeme zkusit udělat takovou výzvu, jo? Někdo z nás se mu ozve, aby to zkusil přespívat. A budeme hledat rozdíly, jo?
0: Teď mám ale problém, protože ano, tohle byla ranní kachna, že nám složili tuto píseň. Ale je tu jistá skvělá skupina, která má opravdu novinku a premiéra přichází právě dnes a exkluzivní premiéra na Kissu v 9 hodin a 20 minut.
1: No tak po tomhle, co jsme tady natropili, nám to nikdo nebude věřit.
0: Tohle je fakt pravda. Vesna má novinku. Takhle Vesnu znáte díky hitu Moravo s Egem a oni se spojili s někým dalším.
2: Ano, ano.
0: Takže typovačka probíhá na Facebooku Rádia Kiss, můžete se tam mrknout a ještě nám hodit pár tipů, protože je po 9. dopoledne přečteme.

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: 8 hodin 56 minut a na pražském okruhu na 17. kilometru ve směru na Ruzyň se srazil osobák s nákladňákem. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati jsou 3 osobáky v sobě a bouralo se taky v Praze v Nové Povltavské.
2: Zpráva od Michala.
3: Praha, ulice Libocká, jak je tady vlakový přejezd, nevím, co se tam stalo, ale stojí tam vlak, je tam plno sanitek, hasičů, policajtů, takže to tady policie odklání do těch okolních ulic, ta Libocká je teďka neprůjezdná.
2: Díky, že jsi dal vědět. Míšo, ty když budeš cestovat, taky opatrně, protože doktoři volají, preventivní prohlídky a podobně.
1: Ano, já se dneska uvolňuji o něco dříve.
2: Taky a tě hezky opraví.
1: Já děkuji mockrát.
2: Vyladí.
1: Jo, já přijdu úplně nová.
2: Nejdeš se nechat udělat prsa nebo něco takového?
4: Jo. Cože,
1: Patriku!
4: Ne?
2: Takže v pondělí, Míšo, se na tebe zas budeme těšit.
1: Já na vás taky, ahoj!
2: A my jedeme dál.

0: potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Best of Millennium.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS. Počasí.
1: Pátek je slunečný, venku máme jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda možná znovu otevře otázku pojmenování našeho státu v zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka řekl, že mu vadí pojmenování Čechia a rád by se po 10 letech vrátil pouze k variantě Czech Republic. Podle jeho slov by změnu uvítala většina ministrů. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. A teď zpátky domů.
2: V Plzni byl otevřen atletický stadion s unikátní tribunou. Na jejíž střeše se nachází tréninkový náběhový kopec s tatranovými dráhami. Jde o jediný podobný objekt v České republice, který sportovci mohou využívat pro přípravu zejména ve sprinterských disciplínách. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Uvedl to viceprezident svazu Petr Bříza, který nevolební konferenci při absenci prezidenta Alojze Hadamčíka řídil. Šéf českého hokeje je momentálně hospitalizovaný v olomoucké nemocnici a podrobil se operaci. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní KIS.
3: Jak bude znít nová píseň ve sny, to se dozvíte za pár minut.
4: Těšte se na velkou, ale opravdu velkou premiéru.
3: Tady na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: přestože nám Míša odcestovala, holky tady v playlistu rozhodně chybět nebudou, protože my vám za malou chvilku budeme představovat nový hit od Vesny. Představte si mix moderního popu, slovanského folkloru a ženské energie. Představte si ty úžasné hity, které už jsme slyšeli, jako Moravo, nebo My Sister's Crown, pamatujete na Eurovizi?
1: Ano.
0: Ona skončila Vesna v nejlepší desíce, že jo? Ano, v top ten, což byl skvělý úspěch pro Českou republiku. Voda, láska, Štěpáne a brzy uslyšíte píseň tady na Kisu, která se jmenuje Já si tě brát nebudu. A na sociálních sítích jsme se vás ptali na to, jestli víte, s kým bude Vesna ve spolupráci.
1: Jelikož ta píseň se jmenuje Já si tě brát nebudu, tak Kysáci mají jednoznačné odpovědi. Bude to Páťa z Ranního vysílání s Romanem a Míšou, protože bude mít svatbu. Další komentář, že by Míša s Romanem, všichni typujou nás jako Raní Kys, že to budeme zpívat.
0: Tak uvidíme.
2: Docela by mě zajímalo, jak by zněla Vesna s Egem, kdyby se k ním připojil ještě Rytmus.
0: Máte si, ano, Ega už měla Vesna ve spolupráci díky tomu, že zpívali hit Moravo, ale heleď, takhle, nebudeme chodit kolem horké kaše.
3: No zdravím, Raní Trojko, tak chytrý Google napověděl, je to Ben Christoval.
0: Christoval. Ano, Martine, je to Ben Christoval. Takže si dáme nějakých 5 minut a v premiéře Vesnu a Bena uslyšíte na Kisu.

0: Alokovi se tohle moc povedlo a ze současnosti se dostáváme snad do nějakého 18. 19. století.
1: To už je ono, to je ten nový hit od Vesny.
0: Ne, to je Ben Kristoval, tohle. Ne, heleď, tohle je jenom pro atmosféru, aby jsme načerpali trošku historie slovanského, slovanské muziky, protože Vesna s tímhle umí skvěle pracovat, propojit to moderno s tou naší krásnou historií. A máme pro vás nový hit, který se jmenuje Já si tě brát nebudu. Bude teď představen na Kisu a uslyšíte nejenom Vesnu, ale ano, i Bena Kristová.
1: Je dost pravděpodobný, že Ben vystoupí s Vesnou na jejich velkým koncertě, který proběhne 22. října ve Fóru Karlín a doslova se to jmenuje Vesna, vysněná show ve Fóru Karlín.
0: Bude to velký, doufám, že u toho budete taky a máme tady teď jeden osobní pozdrav.
2: Ahoj všem posluchačům Rádia Kis. Já jsem Patricie, frontmanka kapely Vesna a je nám ctí vám představit naši novinku a to je písnička Já se tě brát nebudu s Benem Kristovem. Tak si užijte tenhle song i léto, mějte se, ahoj.
0: Tak doufejme, že to bude song, který vás teď bude bavit a budete si ho poslouchat každý den. Takže dámy a pánové, toto je Vesna.
1: Já si tě brát nebudu.

0: Právě teď jste slyšeli premiéru nového hitu Vesny a Bena Kristova.
1: Od teď i v juboxech Rádia Kiss a musím říct, já si to asi nechám normálně zahrát. Mě to tak baví.
0: Vesno, chcem pokračování.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Jedna horká aktuálka z dálnice D6 ve směru do Prahy. D6 je uzavřena mezi exity 26 a 16 z důvodu havarijního stavu vozovky. V dopravním omezení údajně proběhne neodkladná oprava, ale pozor, bude se na to makat až do 6 do večera. Takže s dálnicí D6 v tomto úseku počítejte, že bude uzavřena, a tohle je další vážná zpráva od Michala.
2: Praha, ulice Libocká, jak je tady vlakový přejezd, nevím, co se tam stalo, ale stojí tam vlak, je tam plno sanitek, hasičů, policajtů, takže to tady policie odklání do těch okolních ulic, ta Libocká je teďka neprůjezdná.
3: Michale, děkujeme, jenže trošku upřesním, jedná se o ulici Litovickou na Praze 6 a opravdu je tam srážka vlaku s autem.
1: Je to velké, Praha Ruzeň, Praha Veleslavín, počítejte s tím. No a Dominiku?
4: Čerstvá nehoda za Vysokým Mejtem, hlavní tah na Litomyšl u čerpačky, ono se stala právě nehoda.
1: Děkujeme za info.
0: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: vaší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

Be Happy. Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Je před víkendem a zrovna si s Patrikem říkáme, kdyby bylo volno, kam bychom vyrazili, takže schválně, co tebe zaujalo i mě, dáme to nějak dohromady.
1: Hele, na Moravě pokračuje léto otevřených sklepů, konkrétně v Pavlově, takže další sklípek otevře svá vrátka. Potom popojedeme kousek k Brnu, konkrétně v Brně se dnes koná den bublinek přímo na náměstí, kde se můžete těšit na desítky druhů perlivého vína.
0: Nezapomeňte na to, když jsme u Brna, že bude MotoGP, ano. Počítejte s tím i jako řidiči, že nás bude hodně. No a zároveň si umím představit, že na Moravě může být krásný slavit letní slunovrat. Tento víkend je to tady, takže ať už budete kdekoliv, moc si to užijte. Něco dalšího?
1: Když budete náhodou v okolí Hradce Králové, tak tam si můžete dát pořádnou baštu, protože se tam koná Burger Street Festival.
0: V Českém Krumlově velká akce, letitá slavnosti pětilisté růže, a nebo vás můžeme pozvat do Prahy, do Edenu. V neděli spoustu dětí nadšených, protože nás čeká slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže.
1: A se mnou zamíříme ještě za dobrým pívem, konkrétně do Humpolce, kde bude Bernard Fest.
0: Mám lepší. Klub českých turistů Hrádek nad Nisou pořádá čtvrtý ročník pivního pochodu. Start a cíl bude na hasičské louce. Ten start si umím představit, ale jelikož se budete pravidelně zastavovat na pivních zastávkách, ta hasičská louka večer by mě zajímalo, jak tam budete vypadat.
1: Teda. Ta bude spíš ráno vypadat.
0: V tomhle vedru, teď vás to střelí okamžitě. Bacha na sebe. This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Tady ve studiu Rády jakýsi tři chlapy a stejně jako kdyby tady drbali tři ženský, tyjo. My jsme probrali úplně všechno během minuty. Čau, Michaele.
1: Romane, vypni tu saunu, čau.
0: Čau, Michaele.
1: Romane, vypněte tu saunu.
0: Tyjo, to by nebylo jako prank, nějaký topení nenápadně tady připravit.
1: Ano, s tím má Patrik velké zkušenosti, málem jednou dostal přes hubičku,
2: ano,
1: že jo?
2: Ano, dostal jsem od Michala Világoš.
1: A jednou a málem nedávno od Martina Hájka. Ale... Protože si nedá pokoj a dělá to dalším kolegům.
0: Přežili.
1: No, ale jednou nepřijde do vysílání.
0: Vedro bude, fotbal byl, co my jsme to všechno probrali? Kde
1: fotbal
0: Michael
1: už,
0: bude,
1: fotbal
0: nebude?
1: Už nebude.
0: Michael, nech toho.
2: Ještě jeden zápas, jo.
1: Jo, no, to je ten poslední.
2: Minimálně.
1: A, no, vedro bude, no, přátelé, kostky ledu. Já myslím, že teďka ve všech supermarketech se vykoupili, víš, takové ty sáčky, jak tam napustíš tu vodu. Kdo tohle nemá teďka doma, jo, a nebo možná ještě rychle vykoupit všechny ty pidi mini ledovače.
0: Heleď, je to první horko, prosím vás. Nestěžujme si hned při prvním teplým víkendu.
2: Ne, počkej, já jsem udělal tu chytrou věc, přesně jak říkáš, Michael. Já jsem nevykoupil sáčky, já jsem si před měsícem, když byl ještě ve slevě, ten ledovač koupil.
0: Ty máš ledovač?
1: Jo! Hej, no a co kdyby se takhle věnoval moderátorům tady Rádia Kiss?
2: No, uvidíme. No.
1: Hele, možná mám ještě lepší nápad. Oni teďka dělají velké takové ty mega ledničky XXXL, víš? Mm-hmm. Že bys jenom vyndal ty mřížky a tam bychom se jako chodili do té ledničky schladit.
0: Kryokomora.
1: No.
0: Ty taky existujou. Zvládněte to, víkend si užijte. Jo, a Michael, je to

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ano, vedro všude, kam se podíváš, a jak to vypadá na silnicích, Michael.
2: Praha, ulice Libocká, jak je tady vlakový přejezd, nevím, co se tam stalo, ale stojí tam vlak, je tam plno sanitek, hasičů, policajtů, takže to tady policie odklání do těch okolních ulic, ta Libocká je teďka neprůjezdná.
1: Opatrně, tam je to až na 30 minut. Dominik a Vysoké Mýto.
3: Čerstvá nehoda za Vysokým Mýtem, hlavní tah na Litomyšl u čerpačky. Ono se stala právě nehoda.
1: A pak tady máme ještě komplikaci jednu v Brně.
4: My už jsme dávali vysvědčení dětem včera, dneska už uklízíte třídu, máme to takhle každý rok, začínáme prázdnin dřív, ale zase jako...
1: Dobře, zase. Srandičky, že? Raníky se.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
2: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: KIS počasí.
1: Pátek je slunečný, venku máme jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Česká republika tento rok nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit 2% závazek bude. Dovolená v Itálii se může řidičům hodně prodražit, zvláště když narazíte na zóna Traffico Limitato. Tyto speciální dopravní zóny se nachází ve většině velkých italských měst a jsou pod kamerami. Kdo do nich vjede, bude si muset sáhnout hodně hluboko do peněženky. Pokuty přichází řidiči okamžitě a pohybují se ve výši až 335 euro. A teď zpátky domů.
2: Bourání a stavba nové lávky pro chodce a cyklisty přes dálnici D10 ve Staré Boleslavi začne v červenci. Demolice starého přemostění si v noci z 11. na 12. července na několik hodin vyžádá úplnou uzavírku dálnice. Řidiči budou využívat objízdné trasy.
0: Sport.
1: Po volejbalových velmocích Itálii a Spojených státech amerických dnes čeká české reprezentantky na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách, další v podobě Japonska. Pátý celek světového žebříčku zatím po 5 zápasech drží neporazitelnost, zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 porážky. Za námi jsou nejnovější zprávy a startuje dopolední KIS.
3: Dopolední KIS k rádiu a k bedínkám rychle zmiz. Pojďme na to nejlepší 90. Za mikrofonem Michal. Pěkný pátek.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS.
1: Be happy.

Krásné páteční dopoledne. Tak doufám, že jste otevřeli všechny ledničky, vykoupili všechny větráky, vykoupili všechny ledovače, nakoupili sáčky na led, ledovače, všechno, co způsobuje nějaký chlad, a prodali jste saunu. No jo, dneska to bude vedro. Vedro jako v sauně. A zítra má být ještě někde dokonce 36. Zpátku na sobotu a ze soboty na neděli nás čeká tropická noc. To vlastně podle mě ani jako nepotřebujete peřiny, jo? Jako v Řecku, v Egyptě, jenom prostěradlo. Tenké prostěradlo, abyste měli pocit, že se něčím přikrýváte. No, budeme se bavit o fotbale včera. Co? Mám tady něco říct? Asi si nebudem kazit dopoledne, vidíte. Já tady přečtu jenom pár titulků. Děsivá reklama pro mistrovství světa. Jako dětský fotbal. A spousta dalších krásných titulků. No, my si zvedneme tady náladu třeba touhletou ukázkou. Giorgio Preziosa poslal do světa tenhle ten krásnej remix, mashup. R.E.M. versus Hathaway. Hezký pátek.

0: poctivý letní dopoledne v práci si s kavalcem na Kisu užiju legraci.
1: Tak doufám, že si legraci užijete i právě dnes 19. června. Svátek má Leoš, všechno nejlepší a pojďme na dnešní balíček. Vlastně k dnešnímu balíčku bych měl tady koupit takové ty větráčky, jak to nakupujeme na těch čínských e-shopech, jak vám to za 14 dní přijde a stojí to méně než... To je jedno. No prostě takové ty větráčky na baterku nebo takové ty solární větráčky, znáte to. Teďka to všichni kupujou. Pojďme se dneska pobavit o tom, jak přežít tu saunu. Dneska 34, dokonce v 16 hodin, někde 35 stupňů Celsia v České republice a zítra ještě horší. V sobotu někde až 37 stupňů Celsia. To je něco neuvěřitelného, to už prostě. Tohle není Česko, tohle je normálně jich, tohle je Afrika. Máte nějakou fintičku, pojďme si poradit, jo? Slyšel jsem o nějakých namočených hadrech, které dáme přes větrák od Vietnamců za 350. Slyšel jsem nějaké super recepty, ice latéčko, hodně kostek ledu, mléko studené, do toho dva šoty kávy a další fintičky. Jak přežít tohle vedro? Samozřejmě podle mě úplně tím nejlepším je vůbec pitný režim. Jo? Pokud nebudete pít, tak vám bude podle mě ještě větší vedro. Takže nezapomínejte ani dnes, ani zítra na pitný režim. Dokonce odborníci doporučují, že bychom v tomhle vedru neměli pít takzvaně to pití z ledničky, které je vychlazené jenom na 5 stupňů Celsia. Mělo by to mít tak jako něco prý vlažného, no, ale říkejte to tomu tělu, když se potřebuje uhasit, jo? Takže fintičky, jak přežít saunu, jak přežít vedro, nejlepší hlasovka vyhrává před 11. balíček Kisu.
0: Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a my tady dneska řešíme vedro. Jak přežít to víkendové vedro, které už teda dneska startuje a možná už i včera. Jak to přežít? Co to
1: my? Ahoj Michale, tak my na Moravě to máme jednoduchý. Zalezem do sklípku, tam je furt pěkně, příjemně. No horší je to potom vylez z toho sklípka.
0: No.
1: Tak ahoj.
0: Tomi, a co my, co žijeme v paneláku a máme ve sklepě jenom kolo? No, co na to řekneš, Lukas?
2: Čau, Michale, tak můj děda vždycky na tuhle tu Saharu měl zaručený recept, a to ten, že tam vždycky hned po ránu poslal dvě štamprličky. Říkal, že to funguje zaručeně. Akorát nevím, jak bych to člověk, co se živí volantem, praktikoval. Ale zítra po ránu, v sobotu, no, možná bych to mohl zkusit. Čau.
0: No jo, no, to bychom asi do té práce moc dlouho nechodili. Torpédo!
3: Ahoj Michael, tak nejlepší findička je se zavřít pěkně do hospody na celý víkend, kde je pěkně klimatizace a pouštět tam jednoho vychlazeného Radka za druhým a teplo ti rozhodně nebude. Měj se, čau.
0: No jasně, zavřeš se na celý víkend do hospody a kdo udělá tu práci na baráku? No, kdo poseká dříví, kdo poseká zahradu, kdo umyje okna? No...
4: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
5: 7 000 korun.
0: Takže vyhráváš
6: 3 000.
0: Jo.
7: Já moc děkuju.
0: 5 000, takže vyhráváš 5 000.
4: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem kysáckém stylu.

0: Posloucháte Radio Kiss a dneska tady v balíčku řešíme vedro. Jak přežít tyhle ty neuvěřitelné teploty, které spíš bychom čekali někde v Africe nebo dole na jihu, Itálie, Řecko, Francie. 36 stupňů zítra v republice. Máte nějakou fintičku, Pavle?
1: Čau, Markle, já bych to viděl tak na kýbl zmrzliny a pustit si dobu ledovou. Čau, Pavel.
0: Kýbl zmrzliny, no to by měl žlučníček radost. Jirka.
2: Ahoj. No my máme na mrazáku normálně nalepený rozvrh a podle do toho rozvrhu se v tom mrazáku všichni střídáme. Čau.
0: Já jsem teďka na Facebooku viděl fotografii z nějakého festiáku, který se chystá na páteční odpoledne a večer. A holky se tam normálně z obsluhy šly schovat do takové té mega velké ledničky, která má ty 4 dveře. Vyndali normálně ty všechny, jak se tam na to dávají, ty pivečka a limonády, ty mřížky. Normálně tam zavřeli, už to má 1000 lajků. Kulíšek.
3: Tak Michael. Hele, moje vychytávka, samozřejmě pít, to je jasný. Někdy to pomůže i to, že se můžeme sláknout do trenek, to taky pomůže. Ale já mám takovou dobrou vychytávku a to, že si mám tady takový chladící polštářek, který když začnu chladit, tak klidně celý den mi to bude chladit. A zůstane zase to denný. Čau.
0: Kulíšku, já mám takový pocit, že ty už se chladíš nějakým alkoholem od rána. Typu tak od 7. No, napsal mi e-mail tady, kdo to je, Pavlík. Ahoj Michale, s apkou to neumím, tak posílám aspoň písmenka. Když je venku horko, nejraději zajdu do sauny. Je to paráda, když vyjdu ven. Aha. Jakože... No nevím, no hele, v sauně bývá většinou 90 až 100 stupňů a venku je pak 35, no. Jo, vlastně jo, počkej, máš pravdu, ano, teď mi to došlo. Venku je potom méně horko. Peťa.
4: Nazdar, Majku, tak to je jednoduchý. Zavřít se do chlaďáku s prasatama a k tomu si vzít basu piva. Bomba, super, akorát si budem říct zevnitř. Čau.
0: No, basu piv, to bych si uměl představit, ale člověče, ta vůně... Ta kolínská od těch pašíků, to bych asi nedal. Martin.
5: Zdravím tě, Michaele, tady Martin. Nejlepší je klimatizace pro chudé. Nachladit normálně v mražáku, nechat zamrznout vodu a pak ji někde postavit za ventilátor. Zadu bere studený vzduch, jak se postupně rozpouští a zepředu ti jde chladivý. Je to taková klimatizace pro chudé. Používal jsem za mladá. Zdraví, Marťas.
0: To vyzkouším tady u nás ve studiu. Ahoj, Michaele, já takhle s kámoškou doma na zahradě a s vychlazenou pálavou. Čau, Bára a Renča, hicum zdarec. A poslali fotku. Nožičky, párečky, pěkně na křesílku. To křesílko už bych chtělo natřít. Domácí bazén, fotografie, nožky oholené. Hezká fotka. A co, Michal?
6: Ahoj, Majkličku, tak já jsem se chladil tak, že jsem normálně vyhádzal celý mrázák, čo máme tuto na chodbe. A normálně jsem se tam nějak naskladal. No, čo ty na to, mrázák, rozumíš? Tak čau, Michal.
0: No, tak za chviličku finálové vaše rady. Kiss. Radio Kiss.

0: pak to má ještě dalších 15 slov. Zítra teploty, dneska 34, zítra 36. Jak se bránit před tím vedrem? Jak to přežít? Aby jsme neskončili v nemocnici. Kofein víla.
1: Čau, Michaele. My pekaři se chodíme chladit ven, protože tam je příjemně. Tak zdár.
0: Já vás obdivuji, jak to tam pečete vždycky od noci. Ale zase miloval jsem, když jsem kdysi dělal ještě v rádiu třeba noční takzvané jukeboxy, vysílal jsem od půlnoci do šesti, tak právě nejvíce s pekařem a se záchrankou a s těmhle, co jsou v noci právě, co makají v noci a pak jdou teprve nad ránem spát. To byly nejlepší pokeci. Olga.
2: Ahojky, Michaele. Tak u nás to je tak, že i když je to teplo, žádný skovávání, pěkně do plavek, na zahradu, makat a u toho se opálíte, že vypadáte jak od moře. Lidi mě potkávají a ptají se, kde už jsme byli na dovolený. Nikde, na zahradě, s motičkou v ruce, nejlepší opalování. Horší je to pro pejsky, ty prostě trpějí víc. My to vždycky nák dáme. Ahojky, Olča.
0: Jo, s pejskama někde k rybníčku, k potůčku, svlažit aspoň nožičky. Boženka.
3: No ahoj, Michaele, tak nejlépe určitě je v lesi do sauny, protože tam se úplně skvěle nahřeješ a když vylezeš, tak ti je skoro zima, ne? Nejlepší řešení. Ahoj.
0: Dobré poledne, krásný den přeji všem. Nejhorší peklo je na stavbě. Chci vzkázat Dankovi ve 12 hodin, jedem domů s pozdravem Brutus. No jo, kluci, a že byste přihodili ještě radu, to nic. Ivetka.
4: Ahoj, Michaele a všichni kysáci. No já jsem namočená v bazénu a je to naprostá fantazie. A včera jsem se byla o půlnoci koupat nahá. Bože, to je nádher.
0: Cože?
4: No nic, všichni ty vedra krásně přežijte. Ahoj, Iveta.
0: Ivetko, ty ses byla koupat nahá? mlkavalcik@zavináčkyss.cz můžeš poslat fotodokumentaci, jo? My potřebujeme důkaz tady na rádiu. Důkaz. To by mohlo říct každý. Karolínka poslala. Já si tu v práci můžu nechat ochlazení a klimatizaci jenom zdát. Teploměr zatím na 25,7. Z laboratoří donesli led, tak budu chladit aspoň pomocí obkladů. Karolínko, přežij to. My za chviličku zahrajeme něco studeného, jo? Lucinka.
5: Čau, Michaele. Jak přežít tyhle ty vedra? Hele, za mě úplně jednoduše. Prostě si to užívejme. Za pár dní to skončí. A co? Zase budeme všichni akorát pindat, jak tady to léto stojí za prd, jak je krátký a podobně. Takže si to prostě užívejme. Čus.
0: Ale jo, tak Lucinko, 30 by možná stačilo, 36 už je trošku extrém. No, uvidíme. Věřím, že všichni přežijeme. Máme tady vítěze. Já bych to dneska dal za úplně super nejlepší, nejinteligentnější nápad Márovi.
6: Čau, Michaele, tady Mára. Tak tady v tom vedru je asi nejlepší si zalíst do skleníku na zahradě, aby mi bylo ještě větší vedro, poněvadž v tom skleníku je nějakých 50 stupňů tepla, jo. Potom z toho skleníku vylezu, dám si hezky bazén, jo. Potom si zase zpátky vezu do skleníku, no tak zabiju celý den a do toho si dám hezky chlazený pívečko a je to, jaký pak co pak.
0: Ano, skleníkový efekt. Děkujeme, Máro.
7: Michal Kavalčík na Kisu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ano, přišla jedna velmi trefná SMS-ka, že pozor, samozřejmě vedro má velký vliv také na naše řízení, na řidičky a na řidiče, takže dávejte si pauzy, občerstvujte se. Někde jsem dokonce četl, že proti mikrospánku a proti únavě za volantem velmi funguje dobře Nanuk. Studený Nanuk, který konzumujete během jízdy a tak nějak se prý ochlazuje mozek a já nevím všechno. Pojďme na D6, 25. kilometr ve směru na Prahu. Je tam práce na silnici, je to tam úplně uzavřeno mezi exity 26 a 16. Z důvodu havarijního stavu vozovky v dopravním omezení proběhne její neodkladná oprava. D6, 25. až 16. kilometr. Potom tady mám D8 z Prahy na Německo, kilometr 6. odstavená dodávka. A pojďme se podívat do Zlína, ulici Padělky 9. Délka kolony už půl kilometru. Dopravní problém.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizace-z-plastu.cz.
2: Mami, kam pojedeme o víkendu?
3: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
2: Hop a tradá, to zní jako...
3: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
2: A co tam je?
3: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
2: Hopstráda!
3: Hopstráda.cz.
4: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.

0: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
0: Radio Kiss počasí.
7: Pátek je slunečný, venku máme jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Čeští celníci mají novou speciální pravomoc. Pokud při silniční kontrole zjistí, že řidič dluží peníze státu, mohou mu odebrat i samotné vozidlo. Jen ve středních Čechách letos celníci pomáhají s vymáháním skoro 15 000 nezaplacených blokových pokut. U kontrol na dálnici D8 šlo nejčastěji o nezaplacené dálniční známky, poplatky obcím, soudní výlohy nebo dopravní pokuty z dřívějška. Právě za ně můžou celníci zabavit i registrační značky. Polská kampaň, která láká turisty k Baltskému moři místo do Chorvatska, rozpoutala na internetu bouřlivou debatu. Polská turistická organizace v ní vyzdvihuje klidnější pláže, menší davy a nižší ceny. Mnoho lidí ale srovnání s oblíbeným Jadranem odmítlo a reagovalo posměšně. A teď zpátky domů.
8: V Plzni byl otevřen atletický stadion s unikátní tribunou. Na jejíž střeše se nachází tréninkový náběhový kopec s tatranovými dráhami. Jde o jediný podobný objekt v České republice, který sportovci mohou využívat pro přípravu zejména ve sprinterských disciplínách. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
7: Před návratem na domácí okruh představil motocyklový jezdec Filip Salač novinku. Pro závod na autodromu Brno si stejně jako loni připravil speciální design helmy. Ta půjde po víkendu do aukce a výtěžek z ní poputuje na charitativní projekt Patron dětí. Jediný český jezdec v seriálu Mistrovství světa novou přilbu ukázal na sociálních sítích. To bylo ze zpráv vše a slovo už má Michael.
9: Nevím, jak vy, ale já jdu teďka do kuchyňky a i když tady máme klimatizaci, dám si hodně velké aj slatéčko. Dobrou chuť přeje KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
10: Be happy.

0: Kiss a já jsem tady hledal nějaký song o něčem studeném, kdybyste měli nějakého favorita, pošlete mi to prosím vás, jo? Pošlete mi to a já to rád pustím do éteru. Za malý okamžik, poslední balíček v tomto týdnu v hodnotě 5000 kaček, aby třeba to vaše ložní prádlo, záclony, ubrusy, polštáře, deky a tak dále, aby to krásně vonilo. puelavunie.cz. Hledáme logo Rádia Kiss. Třetí volající po výherním signálu jde do éteru. A když ho najde, balíček je jeho.
1: Rádio Kiss. Rádio Kiss.

Našli jste logo Rádia Kiss na webu puelavunie.cz? Pokud ano, rychle zavolejte do studia 210 323 323. Právě teď soutěžíme o voňavé balíčky v hodnotě 5000 korun.

0: soutěž Rádia Kiss o voňavé balíčky produktů od Puella.
1: Ano, puela.cz nebo puelavůně.cz. Mám tady poslední balíček, ve kterém se nachází asi zhruba 15 produktů v celkové hodnotě 5000 kaček. A vy jste měli zavolat na 210-323-323. Ještě musím říct, že jejich stránky jsou fakt... to je úplná vůně. Já to normálně z těch barev tady cítím, že to musí být pecka vůně. Parfémy na praní, prací gely a péče o domácnost. Vše formulováno s důrazem na smyslový zážitek.

0: napříč celou Evropou. Kdo měl to štěstí? Třetí volající na lince. Ahoj.
1: Ahoj, tady Katka.
0: Čau, Kikačko, ty jsi chviličku mluvila v množném čísle, vy jste někde v kanclu, nebo je vás tam víc nebo méně?
1: Je nás tady víc, jsme tady čtyři.
0: Jo, odkud voláte?
1: No, z Pardubic a pracujeme v šicí dílně, šijeme stany na tábory dětem.
0: Stany na tábory, to ještě existuje?
1: No a to no, hodně jich je.
0: Ne, myslel jsem, jako vím, že jsou tábory, ale že se ještě spí pod stanama.
1: Jo, jo, jo, podsadový stany a nebo na konstrukce a různý, jo, vyrábíme.
0: Takhle, to se ještě šije, myslím, že to všechno vozí z Číny.
1: Ne.
0: Takže zlatý český ručičky. Jo.
1: Ano, zlatý český ručičky.
0: Ano, české stany nepromoknou, z Číny ano. Jo, takhle bych to možná formuloval. Holky.
1: Láska.
0: Ano, láska prochází stanem?
1: Láska je z Tajvanu. Ale máme i z České republiky bavlněnou.
0: Nádhera. Prosím vás, holky, já jsem se to snažil najít, to logo Rádia Kiss, na stránkách puellavunie.cz. Musíte mě trošku navést, kam, na co mám kliknout, já jsem to nenašel.
1: Na domácí.

0: Počkej, domácnost. No a kde je domácnost? Já jsem na hlavní stránce.
1: No, musíte nahoru na ty
0: stránky. No, nahoru, je tam zelená vůně, začněte z Puella, zvýhodněné sety, všechny produkty, praní a více.
1: Na doma.
0: Holky, a jste vůbec na stránkách Puella vůně?
1: Ano,
0: tečka.
1: Začněte z Puella, dáte praní, potím je domácnost.
0: Počkejte, holky, praní. Jsme na hlavní stránce, jo?
1: Ano.
0: No a teď tam jsou ty rubriky nahoře.
1: Ano, dáte ty tři čárky vedle sebe ležatý na něj.
0: Šmarja, tři čárky, já vůbec nevím, o jakých čárkách tady mluvíte, holky.
1: No tak my to děláme přes mobil.
0: No jo, no ale já jsem, už tak já musím jít na mobil kvůli vám.
1: Ano.
0: No tak, pane bože, tak to tři čárky. puella.cz. Dobře, tak jsem na mobilu. No, ano, tři čárky vpravo.
1: Ano.
0: Ano, domácnost.
1: Domácnost.
0: Ano, a pak dál, jedu dolů, jo?
1: Jedete dolů.
0: Ano.
1: A dojedete na Puellu vonou kartu Emija.
0: Jedu, pořád ještě jedu, holky, ještě nejsem dole. Pořád jedu. Ano, už jsem to našel. Takže jak se jmenuje náš výherní produkt?
1: Puella boná karta Emija, nebo Emija, 145 korun.
0: Jo, je to tam, holky, je to vaše.
1: Ano.
0: S moderátorem po 15 minutách tuto výhru našli. Holky, já vám velmi gratuluju, jste poslední tento týden, posílám balíček, asi si to v práci rozdělíte, že jo?
1: Ano, jasně.
0: Super. Pozdravujeme Pardubice a ať ty stany se šijou úplně lehce. Jo, ahoj, díky.
1: Jo, děkuji. Díky, ahoj.
0: Tak, dneska to bylo trošku složitější, ale samozřejmě vy také mrkněte puellavunie.cz.
2: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Gigi D'Agostino, Eduard Benato, úžasná věc. Mám song na schlazení pro vás, pro všechny. Do kanclu, k bazénku, prostě kdekoliv a je vám vedro, vydržte. Dáme si moudro dne a mám tady od vás úžasný tip a našel jsem Pecka Remix.
2: Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: a my se tady vždycky snažíme v ten pátek v moudru dne dát něco ostřejšího na ten víkend. Ano, mohli bychom dneska dát, když je to vedro, takový ten známý foreček, že jo, že dneska je takový vedro, že místo opalovacího krému jsem začal používat grilovací koření. Ne, my ještě přitvrdíme. Dámy a pánové, upozornění, pokud vedle vás jsou teď děti, prosím, na chviličku je pošlete do svého pokojíčku.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Prostitutka je v podstatě podnikatelka, která jen efektivně využívá díru na trhu.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Radio Kiss. Scatman's World.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

pánové, prosím vás, já jsem vám slíbil nějaký song, který by vás měl teďka krásně schladit. Něco jsem našel, je to tip od vás, od posluchačů, takže pojďme si teďka představit, že místo smažení vajíček na kapotě auta si dáme nějaké to ledové osvěžení v podobě téhle skvělé muziky.

Pokud je vám ještě pořád teplo, dejte si studenou sprchu, anebo vyražte na severní pól.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Na to, že je pátek, tak zatím to vypadá v dopravě na pohodičku. Pozor, 69 Vizovice, okres Zlín, nehoda, dva autáky v sobě. D11, 66. kilometr z Jaroměře na Prahu, pozor, tam je asi 3 ťukance v sobě, vypadá to na 3 osobáky. D8, dálnice, poruchané vozidlo, tady bohužel nemám přesný kilometr, a v Praze v ulici Vradlické se setkali dvakrát osobák. Pojďme na muziku, za chviličku Skútři po 12. It's going down.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
2: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
3: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: V jednom přepravním kontejneru v Barceloně najdou svázanou ženu, která má v puse roubík a v hlavě zmatek. Neví, co se stalo, proč se to stalo a vlastně vůbec ani netuší, jak se jmenuje. V nemocnici se jí navíc někdo pokusí zabít. Co tak důležitýho ví, že se jí někdo chce tak narychlo zbavit? Napínavý španělský drama Poznamenaná rozplete všechny naše otázky. Pro Kiss Katka Čepelíková.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Dobré poledne, dnešní obloha bude jasná až polojasná a nejvyšší teploty kolem 33 stupňů Celsia. Na horách budeme mít kolem 25.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: V Praze tento týden se zpožděním více než 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Přípravné práce na nové etapě začaly v dubnu poté, co DPP podepsal smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH se sdružením vedeným firmou Subterra. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. A teď zpátky domů.
2: Ústecký magistrát varuje před podvodnými SMS. Ty lidem oznamují smyšlenou pokutu za přestupek a nutí je zaplatit přes přiložený odkaz. V posledních dnech se na úřad obrací stále více lidí, kteří podobnou zprávu dostali. Pokud si někdo není jistý, může si informaci ověřit právě na ústeckém magistrátu. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefila budou dnes závodit na mítingu Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až nyní jako sedmý v pořadí. Hlavní program začne v 19 hodin. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Za malý okamžik někdo vybere další letní 90, tak se tady opět klidně můžeme schladit. Přeju vám nádherné poledne v pátek.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.
4: Good evening.

Přejeme ladíte Kiss, za chviličku letní 90, 210, 323, 323, kdo chce něco zahrát, klidně pak volejte. Já mám tady jednu úsměvnou historku, časopis pro mladé rodiče pošta doručila po 19 letech. Potomci jsou už na univerzitách. To chcete, pošlete někomu nějaký časopis a přijde to po 19 letech, no jo, no. To jsem zvědavý, jestli si to ještě někdo přečte. Morandi, Save Me, Radio Kiss.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní devadesátka, na druhé straně by už měl být další zájemce o nějakou letní devadesátku. Tak kdo pak tam?
2: Čau, čau, tady Martin.
1: Nazdar Martine, prosím tě, ty jsi měl takové speciální přáníčko. Originál je Gala Freed from Desire, ale ty jsi říkal, abych našel ještě něco teďka aktuálního. Tak to uveď.
2: Je to taková předělávka, teďka se to hodí k tomu fotbalu a ono to má příběh, že to je o skotském fotbalistovi, který v podstatě na mistrovství světa si nezahrál, ale všichni tam zpívali prostě písničku o něm.
1: To je super. A nevíš, proč si tam nakonec nezahrál, neznáš celou tu story?
2: No, on vyhrál střelce ve druhé lize, tak ho tam vzali, ale nedostal se prostě do útočníků, mezi ty útočníky tam
1: byly. Jo, lepší, jako no. Do té užší nominace.
2: No, no, no.
1: No a jak by si zhodnotil třemi slovy, tři slova ti dám, zhodnotil výkon včerejšího českého mužstva?
2: Mně stačí jedno, strašný.
1: Jo, jedno, aha, ty jsi byl skromnější, dobře. Hele, mně se líbil, jak ten nějaký John Mariánek vsadil prej 500 000 na to naše vítězství. Má dokonce teďka i video, jak střílí tu penaltu, tak říká, ne, nesmíš dát, jinak prohraju, že jo? No, tak 500 000 vyletlo do vzduchu, no. A teď jsem slyšel takovou novou

0: Anda, že jo?
1: Jo, no.
0: Jak tam měla konzultaci s tím, s Šikem, jak on normálně arrogantně odešel a ona ne, pojď sem, já ještě s tebou mluvím, půjdeš zpátky. A Šik se musel vrátit, to bylo hustý. Ne, ještě s tebou. No jo, takhle se přesně, ano. Tak jo, chlape, je to tam, mně se to líbí, takže Freed from Desire verze 2026 a díky, že jsi zavolal. Ahoj!
1: Díky, ahoj.
2: Letní 90.
3: Letní 90. Rádia Kiss.

nebo dej. To je Bass Machine. Bass Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na rádiu.

0: Magic a teď něco pro všechny milovníky čtyřnohých miláčků na Kissu 6 minut po půl jedné. Vemu vás do New Yorku, tam totiž raketově přibývá stížností na psy v restauracích a kavárnách. Zatímco v roce 2023 jich bylo necelých 700, loni už přes 1500. Přitom pravidla jsou jasná, teda v New Yorku. Dovnitř smí jen asistenční psy, jenomže spousta lidí dnes bere svého pejska jako člena rodiny, no a podniky častěji raději mlčí, než aby se hádali se zákazníky. Majitelé restaurací říkají, že být dog friendly je dnes skoro povinnost. Jinak riskují špatné recenze a hodnocení na internetu. Na druhou stranu odborníci varují, že někteří lidé vydávají obyčejné mazlíčky za asistenční psy. No, jak je to v České republice? Vadí to moc? Nevadí to moc? Pokud se pejsek chová slušně, i s páníčkem, i s páničkou, asi dobrý, ne? Tak teď si dáme do misky třeba Labuš.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Meduza, myslím si, že tenhle ten song se fakt povedl, protože Henry a Meduza, výborná pecka. Pokud máte rádi 90, samozřejmě ladíte Radio Kiss a já bych měl pro vás dneska na večer, možná i na odpoledne nebo na podvečer, jak vám to takzvaně s časem jde a stíháte, jednu pozvánku, mohli bychom se vidět. Mám pocit, že budu poprvé v Mělníku nebo na Mělnicku, myslím si, pokud si pamatuju dobře. A dneska se můžeme vidět, zadáče dokonce, vstup zadarmo je na náměstí a já tam budu večer na 90 na Mělníku, dvojka, druhé pokračování, minulý rok mi to nevyšlo, ale letos se můžeme vidět, takže pokud chcete, na náměstí pěkně zažijeme ty nejlepší 90, mám pro vás připravený speciální hodinový set a totálně to tam nabušíme. Mělník, co to je, Mírové náměstí, ne, náměstí Míru. Ještě musím říct k tomu plakátu, když to dali ven, tak jsem se opravdu pobavil, protože pod jménem Michal Kavalčík bylo napsáno ex Ruda z Ostravy. No, nebudete tomu věřit, ale teďka v srpnu 2016 jsem měl poslední vystoupení Rudy z Ostravy. Takže teďka v srpnu to bude 10 let. 10 let, kdy ten kluk skončil. Tak jo, těším se dneska 90 na Mělníku na náměstí Míru. Ahoj, večer. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Za 5.13, pozor na 34, Vystrkov, okres Pelhřimov, dodávka s osobáčkem v sobě. Pojďme do Plzně u Prazdroje, to je pěkná ulice, tam bych chtěl bydlet, dvakrát osobák. Česká Lípa v ulici Dubická, tak tam je kolona 400 metrů, rozbité sklo na komunikaci, bude se to čistit a ještě vás vemu do Ostravy, ulice Šenovská, dva autáky v sobě. Kdybyste věděli o nějakých velkých komplikacích, tak tlačítko doprava v naší apce a můžete poslat hlasovku. Za chvilku Wickfield.

0: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
1: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
2: Na Jupiter nebo na Saturn.
1: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do Planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
4: Rádio KIS počasí.
5: Napříč republikou je jasno až polojasno a nejvyšší teploty jsou kolem 33 stupňů Celsia. Na horách máme kolem 25 stupňů.
4: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: V Česku se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky, zejména v Čechách budou místy silné, doprovázet je bude přívalový déšť se srážkami kolem 40 mm, kroupy a nárazy větru kolem 75 km za hodinu. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, který už dříve varoval před velmi vysokými a vysokými teplotami. Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí. Je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a iránské síly a zhruba pětinásobek denního průměru ze začátku června. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války, kterou na konci února útokem na Irán rozpoutaly Spojené státy spolu s Izraelem. A teď zpátky domů.
6: Chomutov zkusí sdílená kola. Zastupitelé schválili peníze na pilotní provoz služby, která se ve městě rozjede od srpna. V ulicích by se mělo objevit zhruba 120 kol a síť stanovišť u nádraží, sídlišť, sportovišť i turistických míst. Pilotní provoz má ukázat, jestli se sdílená kola v Chomutově uchytí. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Po volejbalových velmocích Itálie a Spojených státech amerických dnes české reprezentantky čeká na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách další v podobě Japonska. Pátý celek světového žebříčku zatím po pěti zápasech drží neporazitelnost, zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 porážky. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
7: Za malý okamžik vás vemu na Špilberg. Budu mít něco tady pro romantiky, tak vydržte s náma, Radio KIS.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
8: Be happy.

Pátek 19. června, ještě jsme nepřáli všem Leošům, tak Leoš má dneska svátek. Za chviličku pro Leoše třeba Andrea Bocelli. A teď jedno pozvání do Brna, protože tohle je podle mě skvělý nápad. Spielberg bude pro romantiky otevřen. Nově z něj bude možné pozorovat východy i západy slunce. Dárek pro všechny romantiky si připravila správa brněnského hradu Spielberg. Historický komplex navštíví ročně přes 800 tisíc turistů a nyní se k jejich potěše podstatně rozšíří i provozní hodiny, aby si lidé mohli vychutnat z památky i svítání a nebo západ slunce. Hrad bude nově otevřen denně už od 5:30, ty kokos, a zavírat bude až ve 23:00. Tak kdo chce nějakou krásnou fotku, selfiečko se sluníčkem, tak si buď to přivstane, anebo přijde až na západ slunce.

Posloucháte Radio Kiss a na co bych se měl teďka zaměřit? Jo, už to vím, tohle mě fakt potěšilo, protože Anglie směřuje k omezení smažených jídel ve školních menu s cílem zlepšit

0: Přišla mi pěkná SMS-ka. Michaele, ani nechoď, ani nevycházej ven z rádia. Venku je to Sahara, normálně poušť. Klepne tě to do hlavy. No tak uvidíme, už se na to těšíme. Za chviličku se podíváme do Itálie. Pozor na speciální zóny v italských městech. Vjezd do nich se vám může značně prodražit.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
2: 7 000 korun.
0: Takže vyhráváš
3: 3 000.
0: Jo!
4: Já moc děkuju.
0: 5, takže vyhráváš
3: 5 000.
1: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Letos budeme určitě hodně cestovat a pokud se chystáte kysáci do Itálie, tak autem. Dejte si pozor na takzvané zóny ZTL, tedy oblasti s omezeným vjezdem, které najdete ve většině velkých měst. Jsou hlídané kamerami a pokud tam vjedete bez povolení, automaticky vám přijde pokuta. Bacha, ta není vůbec malá, je to od 2 do 8 000 korun. Problém je, že značky bývají nenápadné, často jen v italštině a člověk si chybu uvědomí až za několik týdnů, když mu přistane dopis ve schránce. Jenom abyste věděli, jak ta značka vypadá, je to taková bílá čtvercová značka, ve vnitří je červený kruh, přeškrtnutou ještě červenou čárou, je tam napsáno Zona Trafico Limitato. Tak pokud vidíte někde červený kroužek, přeškrtnutý červenou čarou, nejezdit, nejezdit a ušetříte skoro 9 000.

Dis, a ještě než se společně rozloučíme, tak tady mám jednu takovou smutnou zprávičku. Jeden z nejslavnějších stromů ve Velké Británii, legendární velký dub v Sherwoodském lese v hrabství Nottinghamshire, podle odborníků definitivně uhynul. Strom, jehož stáří mohlo být až 1200 let, je také spojovaný s příběhem o Robinu Hoodovi a každoročně přitahoval tisíce návštěvníků, tak uhynul. S velkými problémy se potýkal už v polovině loňského roku kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Proč to někdo nezalil? Ježišmarja. Na stromě letos na jaře nevyrašil už ani jeden nový list, což odborníci vyhodnotili jako důkaz, že strom uhynul. Informovala o tom Královská společnost pro ochranu ptáků, jež se stará o Sherwoodský les. Přesnou příčinou jeho úhynu nelze určit, odborníci však hovoří o souběhu několika faktorů. Když jsme u Robina Hooda, dovolte mi zavzpomínat na jeden seriál, kdy v 80. letech my jsme se Segrou vždycky seděli v sobotu a v neděli u telky a čekali jsme na tuhletu znělku.

0: 13:47. Našel jsem lepší verzi, ta už je stereo. Legendární seriál 1984 v hlavní roli Michelle Preet, nebo Preet. Prostě klobáska nejlepší. Jitrnička naše. Jason Connery, Mark Rae a já vzpomínám na ty postavy. Robin a jeho milá Marion, Will, malý John, Tlouštík, bojovník Nasir a všichni z toho Sherwoodu. A Sir Guys Gisborne. To byl takový ten negáč. Tři série natočili, první rok 1984, 6 epizod 85 a poslední třetí série 11 epizod 1986. Sherwood. Na jeho dnešní stromy už asi 1200 let nevydrží. Mějte se moc krásně a já se na vás budu dneska těšit večer v Mělníku pěkně na náměstí Míru a nebo v pondělí zase v 10 tady na Kisu.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, vidím tady zprávu na displeji. Vojtěch zácpa, tak snad se mu brzo uleví.
2: Kysácí, Malenovice, směr Zlín, obrovská zácpa.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je na dálnici D1, je to ve směru na Ostravu, 279. kilometr. Bouralo se ale taky na D1, opět ve směru na Ostravu na 193. kilometru a jedna nehoda na D4 ve směru na Strakonice, 60. kilometr.
1: My vám přejeme samozřejmě šťastnou cestu a startuje odpolední páteční jump.
0: Best of Milan.

0: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Přesně důvod, proč já mám rádiolky srát. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
6: Napříč republikou je jasno až polojasno a nejvyšší teploty jsou kolem 33 stupňů Celsia. Na horách máme kolem 25 stupňů.
2: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Masarykův okruh v Brně čelí prvnímu náporu fanoušků MotoGP. Řidiči mají dbát pokynů policie pro snadnější příjezd. Velká cena se na Masarykův okruh vrací znovu po roce. Potrvá ode dneška do neděle. Loňský ročník navštívilo zhruba 220 tisíc lidí. Největší dopravní nápor očekává policie v neděli, což je hlavní den závodů. Dnes jsou na programu tréninky, v sobotu kvalifikace. Druhý den summitu Evropské unie v Bruselu začal s hodinovým zpožděním. Prezidenti a premiéři budou jednat o víceletém rozpočtu EU na roky 2028 až 34. Podle premiéra Andreje Babiše půjde o první debatu o číslech. Zásadnější boj očekává až na podzim. A teď zpátky domů.
7: Mírně zhoršenou kvalitu vody mají v Libereckém kraji tři přírodní koupaliště. Na druhém z 5 stupňů hodnocení jsou rybníky u Kempů v Sedmihorkách v Českém ráji, Sloupu v Čechách a Dubé Nedamově na Českolipsku. Naopak se zlepšila voda kvality v Máchově jezeře u Dox na Českolipsku. Z Liberecka a Českolipska Lucie Sinková.
2: Sport.
6: Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar vysoko 6-0 a spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do vyřazovací fáze. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
8: A jak jsme slibovali, páteční odpolední jump.
9: A dáme si to se super klukama z Backstreet Boys, Magda, Radek a odpolední jump na Kissu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: 14 hodina 12 minuta, Radek a Magda, je pátek 19. června, my vám přejeme moc hezké odpoledne, startuje tento týden poslední odpolední jump na Kisu.
1: Pojďme si říct, že takhle před tím hodně nažhaveným víkendem, abyste si to pořádně užili, tak si dejte nějakou dobrou zmrzlinu. A já mám vlastně na tebe takový dotaz, jakou ty máš vlastně nejradši zmrzku třeba?
0: Zmrzku, vodový.
1: Jak?
0: To znamená, jakoby, když to řeknu odbornějš, ty sorbety ovocný.
1: Jo.
0: Jahodový, citronová, úplně v létě, úplně miluju citronovou. Mango.
1: Mango.
0: Melounovou, když mají, nebo něco takového. Pane bože, já to úplně jako... A je mi jedno, jsem jako prase.
1: Přesně tak. Já teda mám teďka v poslední době, ujíždím fest na jahodovým mrožovým, obaleným v bílé čokoládě. Takže
0: jo, to je standard, jako to je pravda.
1: To bychom si dneska mohli dát.
0: Mohli, dejte si taky, protože já jsem koukal a přijížděl jsem do rádia a na palubce mi svítilo krásných 37 stupňů.
1: Nádhera.
0: No, takže bacha na to, protože taky tady koukám hned na úvodní zprávu. Česko zasáhnou silné bouřky, varují meteorologové, ale pojďme si to nekazit. Někde budou, někde nebudou, tam, kde nejsou, užívejte hezký odpoledne.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: jedné vteřině.
1: A já jsem se rozhodl, že ti to dneska udělám hodně jednoduchý. A rozhodl jsem se, že když je teda těch 37, nebo aspoň mě to svítilo na palubce.
2: Dobře.
1: Jo, vedro tam bylo. Tak ti dám ukázku něčeho, co je hodně známý, hodně zlidovělo to, tady od té kapely. A je to hodně letní.
2: A je. Jo? To bude nějaká zapeklitost, kterou budu stoprocentně znát a nebudu si moc
1: vůbec tam nehledej žádnou lumpárnu, protože při tomhle vedru mě ty lumpárny úplně jeba. Takže jsi ready?
2: Jsem. A všechno v pěti mám. To jsou naši kluci, rybičky si zaplavali ve 48 vedrech. Rybičky 48.
1: No je to, a já všechno v pěti mám. Jinak Kuba Ryba, kterýho zdravíme samozřejmě z Plzně a Duše tady u nás na rádiu, když občas se tady objeví, takže zdravíme rybičky 48. A myslím, že kapelu můžete vychytat na hromadě festiácích a po celých republice a vůbec přes léto, takže určitě nezajděte, protože kluci to umějí parádně rozpálit, to je to show, skvělá paráda. Takže Kubu zdravíme a ty máš bod, já tři.
2: Ne.
1: A proč ne?
2: Nemáš nic.

0: Nebudu objevovat žádnou Ameriku, vůbec ne, rodičové samozřejmě vědí, o čem budu mluvit, ne, že by to tak věděli dopředu, ale tak nějak podobné věci samozřejmě zažili a nebo zažívat budou. A to je návrat z první školy v přírodě.
1: Oh.
0: Před hodinou dvouma jsem vyzvedl syna, společně sex manželkou, šli jsme na oběd, ale hned vylez autobusu.
1: Ano.
0: A ex manželka mu říká, kde máš čepici? Frér zvednul ty oči a říká, i od čepici. Tak to jsem tam zapomněl. To byla první věc. Dobře, jedeme dál. Vítačka prostě, že jo, ano. Prostě zapomněl čepici, jedeme dál. Jo, dobrý, proč máš ty dlouhý kalhoty? No, já jsem nevěděl, že bude takový teplo. Dobrý, v pohodě, to bereš.
1: Jasně, v pohodě.
0: Jo, jo, ale nemám ponožky a trenky. Proč nemáš ponožky a trenky? No, protože jsem to nestíhal oblíknout. To jsi měl takhle celý týden? Ne, jenom dneska. Dobrý, jedeš dál.
1: Ano.
0: Prosím tě, tak já ti vyndám kraťasy z kufru, převlíkni se, ať ti není vedro. Otevře kufr, kouká do něj a říká, Eliáši, kde máš tašku s těma špinavýma věcma? Jo, tuhle tašku. Tu jsem tam taky zapomněl.
1: Bobek, to je skvělý. Mám na tebe jeden krátký, rychlej dotaz. Ptal jsi, jestli plakal první noc?
0: Ano.
1: A?
0: Stál, neplakal.
1: Neplakal.
0: Šikoléto. Ani jednou, takže velký frajer. Takže. Ale klobouček, jinak abyste chápali, byla to první zkušenost mimo domov.
1: Je to
0: barec. Tak je to frajer.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Kysáci, před chviličkou tady na mě vykoukla jedna zpráva a musela jsem se na ní trošičku pozastavit a vlastně to tady s Radkem trošku probrat, co si vlastně o tom myslíme. Značka Pepsi totiž přišla s novou příchutí, testují to teď v Thajsku a ta příchutě, prosím vás, dubajská čokoláda. Za mě tohleto spojovat jako s nápojem, ještě navíc jako sladkým nápojem, je úplnej nesmysl teda, já nevím, jo.
1: No ne, tak někdy jako nevíš, protože v zemi, jako je Thajsko, se distily věci vyvíjejí.
0: To je fakt.
1: Tam třeba energeťáky, tam to je prapůvod, tam tač všeho, téměř všeho. Jo.
0: Já bych jako v Thajsku bych pochopila, že tam třeba dají příchuť, já nevím, spečenýho pavouka nějakého nebo něco takového, tarantula. Jako,
1: až takovouhle exotiku. Až jako, takovouhle, si myslím, že by asi úplně nefrčelo. Mě spíš zaráží, že jako dubajská čokoláda ještě někoho ohromuje.
0: Nevím.
1: Já jsem měl tu originální,
0: ano, já taky.
1: Tu dražší.
0: Taky.
1: A musím říct, že dobrý, ok, je to dobrý, ale za ty prachy, ty zlatá barila, tyjo, voříškama tady.
0: Přesně. No. Ale pojďme zkusit si třeba takhle vymyslet tady mezi náma dvěma nějakou jako special příchuť, která by se jako mohla chytnout. Třeba
1: dobře, napadá ti něco? Jedeme tuhle tu černou limonádu, jo?
0: Jedeme třeba tuhle, dobře, takže s příchutí hlíny.
1: Dobře, ty jsi vydala touhle cestou, vegani ti poděkujou, a já se vydám jinou cestou, je pátek, s příchutí rumu.
0: Kola s rumem?
1: No jasně.
0: To už tady ale někdo vymyslel.
1: Dobře, ale alko. Ale ty bys si skoupala nealko. Ty bys si prostě přejela, bylo mi to prostě fresh, nula, všechno. A ty bys si prostě cítila den Božkováčka. To tam prostě, jako tenkrát v tom kulturáku, jak si potkala toho Milana prostě. Oči se střetly a potom tam někde na nákladový rampě. No to už jedno, předbíjám. Ale jo,
0: nealko kola s rumem.
1: Ale věrohodná.
0: Ty brdě.
1: Věrohodná.
0: Dobrý.
1: Jo?
0: Jo.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme se spolu teďka podívat na dopravní informace. Máme tady jednu mimořádnou zprávu, a to z dálnice D8. Je to ve směru na Německo, 83. kilometr až 87. Je tam porouchané vozidlo, porouchaný kamion, je to uzavřeno. Jinak bouralo se taky na D5 ve směru na Rozvadov na 66. kilometru a dvě dopravní nehody jsou v Brně, v ulicích Botanická a taky Nové Sady.
2: V Praze vidím Botička, kde se bouralo přímo, v Nymburku je to Boleslavská třída, v Holešovičkách v Praze na Praze 7 je to Blbý a pak i při pátku počítej se zdržením v Brně, Mastná ulice.
1: A my vám přejeme pevný nervy a šťastnou cestu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
2: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
3: Radio KISS počasí.
4: Napříč republikou je jasno až polojasno a nejvyšší teploty jsou kolem 33 stupňů Celsia. Na horách máme kolem 25 stupňů.
3: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: V horkém počasí by se lidé měli vyhýbat nápojům obsahujícím alkohol nebo kofein, protože způsobují ztrátu tělesné vody. Nevhodné jsou i sladké nebo přeslazené nápoje, které pocit žízně zvyšují. Lidé by měli upřednostnit čistou vodu nebo minerálku. Na sociální síti X o tom dnes informoval Státní zdravotní ústav. Ve Spojených státech padl rozsudek nad jedním z nejznámějších sériových vrahů posledních desetiletí. 62-letý architekt Rex Hoyerman dostal několik doživotních trestů za vraždy 8 prostitutek na Long Islandu. Na tento rozsudek čekali někteří pozůstalí i více než 30 let. Policie ho zadržela v roce 2023 díky DNA ze zbytků pici, kterou vrah vyhodil. A teď zpátky domů.
5: Řidiči by se měli připravit na řadu dopravních omezení v okrese Sokolov. Důvodem jsou rekonstrukce vozovek, opravy mostů, práce na inženýrských sítích nebo úpravy chodníků. Některé úseky budou průjezdné kyvadlově, jinde budou úplné uzavírky. Opravy omezí provoz v Lomnici, Chodově i Starém Sedle. Pro KISS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: V nominaci basketbalistů na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku a doma s Estonskem podle předpokladů nechybí jediný současný Čech v NBA, Vít Krejčí z Portlandu. O možné účasti lídra Tomáše Satoranského a jeho spoluhráče z Barcelony Jana Veselého bude jasno až po skončení finále španělské ligy. Tolik zprávy na KISSu a Blanka Holoubková.
6: Blance, za zprávy moc děkujeme, pokračuje odpolední jump.
7: Páteční odpolední jump mají jdi. Páteční.
6: Ano.
7: To je důležitý.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

0: Za malou chvíli se vydáme a budeme cestovat, ale tak nějak malinko v čase. Podíváme se na věc, která, tyjo, nevím, jestli je, nebo nikdy vůbec byla, ale rozhodně aspirovala na jednu z věcí, takovej ten sedmý div, nebo sedm divů světa.
1: Okay.
0: Tenkrát se o tom hlasovalo a tahle věc se tam hned několikrát objevila. Nevím, netuším, jestli tam je. Já tohle dohledám. Nicméně teď poblíž tohodle, dejme tomu divu světa,
1: ano,
0: našli něco, co jim vyrazilo dech. Protože...
1: Co záhady?
0: No ne záhady, ale zajímavé je to, že sem chodí miliony lidí ročně. Možná i vy jste tam byli.
1: Ano.
0: Ale jenom o kousíček vedle. Teď objevili něco, co je ještě starší než tohle.
1: Tak to jsem teda opravdu
0: moc
1: zvědala.
0: Leželo to tam dlouho.
1: Mm-hmm.
0: Ale pozor, není to vůbec malý. To je tam, že to není malý.
1: Tak na to si budete kysáci muset ještě chviličku počkat, protože to zní moc, moc zajímavě.
0: Záhodně. Tak za chviličku na kysu.

0: Sice ho tam chtěli nějaký ty lidi, když se hlasovalo, novodobý sedmý div světa, ale nějak se tam úplně reprobojoval Stonehenge. Anglický Stonehenge.
1: Ano, samozřejmě známe.
0: Jo?
1: Ano.
0: Tak možná i dost lidí bylo, já vím, že tam pořádali výlety, stále pořádají miliony samozřejmě. Lidí ročně samozřejmě. No a nedaleko Stonehenge právě objevili něco, co tam leželo dlouho. A ještě navíc je to ze dřeva.
1: Ze dřeva, takže tentokrát ne kšutříky, ale bude to něco dřevěného, jo?
0: Je to tak, Stonehenge má, dá se říct, dvojče v uvozovkách, jenom je mezi nima 500 let.
1: Pouhých 500 let.
0: Je to menší, je to dřevěný, každopádně, je to o 500 let dříve, jo, a právě jako Stonehenge mohla sloužit jako sluneční kalendář.
1: Jasně. Takže tyhle ty dřevěný jsou, tam byly dřív teda.
0: O 500 let.
1: O 500 let. Takže to byl takový jako hokus pokus, pojďme to zkusit nejdřív se dřevem a pak si počkali 500 let
0: a zkusili to. Nevím, jestli chceš něco zkoušet 500 let. Ne, já si prostě myslím, jako, že jako OK, jo, ale je to dřevo.
1: Jasně.
0: Že to makalo, jo. A řekli si, hele, ty, to není stabilní. Těch 500 let, koukni se, i to furt natíráme, jak je lita.
1: Přesně.
0: A ono nám to hnije.
1: Pojďme to udělat.
0: Uděláme to z kamene.
1: Jasně.
0: No, když táhli první kvádr, tak úplně slyším toho frajera, jak říká, který kreten to vymyslel. Jo?

připravte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shop.

0: i Body Jump na Rádiu Kiss.
1: No, tak co k tomu dodat?
2: Co k tomu dodat? Úplně to nevyšlo.
1: No, úplně to nevyšlo, no.
2: Úplně to nevyšlo.
1: Jsme asi hodně mírný, protože já když jsem si četl některé diskuze pod různými fóry, co se týče teda samozřejmě výsledku včerejšího.
2: Ano.
1: No, mezi Jihoafrickou republikou a českou fotbalovou reprezentací, no, nevím, no. Teď už nás čeká, co se týče základní skupiny. Myslím, že středy na čtvrtek, jestli to neříkám špatně. A zápas s Mexikem.
2: Mexiko,
1: asi úplně to jako nejtěžší, protože domácí mančaf a tak dále. A pokud jsme si nechali ujet tenhle ten jeden vlak a tenhle druhý vlak, no tak ten třetí se bude blbě chytat. Šance tam je, po bitvě každý generál a tak dále, ale jako úplný like, fanoušek, tak si myslím, že jako chlapci, prostě pokud budou hrát tohle, tak nevím, možná ne.
2: Budeme samozřejmě držet palce a třeba se to všechno ještě obrátí, otočí a kluci překvapí, ale budou to mít fakt jako náročný,
1: jo,
2: takže...
1: Jestli ty Mexikáni zaspějí a třeba nenastoupí.
2: Jo, dostanou průjem třeba.
1: Třeba, no, jo, tak si myslím, že jako šance ještě samozřejmě, ale jak říkám, teda... Už sami jako vůči sobě ty fotbalisti, vůči svým posláním a povoláním by měli prostě trošičku zabrat, protože...
2: Šance tady je ještě jedna, tak pojďme do toho zabrat.
1: Tak to úplně není koukatelný, no.
2: Zatím
1: jsou
2: moc,
1: tam momenty, jich pár, ale kluci, já nevím. Jste na mistrovství světa, až jste se čekali, že to bude jednoduchý, tak jste asi jediný. No, nic, pojďme do toho.
2: Pojďme
1: držíme palce s Mexikem. Juh.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na

0: seznamovací reality show Are You The One míří do Česka.
1: Je to v plném proudu nová reality show Are You The One. Já myslím, že nejeden posluchač, posluchačka možná samozřejmě ví, o čem se teď bavíme tady, protože na Prima Plus běží tato seznamovací dating show, že jo?
2: Ano.
1: Tam to je trošičku jako více. A máš přehled o tom asi větší než já, veď?
2: Čověče, přehled mají hlavně ti, kteří sledují nový epizody, a to od pondělí do čtvrtka večer. Samozřejmě my vám tady ale na rádiu KISS právě teďka v odpoledním jumpu dáme takový opětovný týdenní přehled. Nezprostředkujeme ho my, ale bude to Gabriela Gašparová a taky Petr Havránek, moderátoři týhletý show.
1: Takže cože se tam teďkon momentálně jako děje?
3: Ahoj, tady je Petr a Gábě z show Are You The One a zdravíme všechny posluchače rádia KISS.
4: A neseme vám novinky přímo z vily. Druhý týden se nesl hlavně ve znamení milostných trojúhelníků a žárlivosti. Největší drama rozpoutal Vális, který si pohrával s City hned několika holek najednou, zatímco Mária se nemohla rozhodnout mezi ním a Dominikem.
3: Ve vile začalo přituhovat a padaly první větší hádky. Tento týden totiž do kapličky lásky vyrazili hned dva páry. Jeden si zvolili singles a druhý diváci v aplikaci Prima Plus. Ani jeden z těchto párů každopádně nebyl perfect match.
4: No a matching ceremony byla také pro tentokrát v rukou diváků a skončila rozsvícením pouze jednoho beamu.
3: Což znamená, že naši singles jsou ve hledání jejich perfektního meče zase o krok zpět oproti minulému týdnu.
4: Určitě sledujte show Are You The One od pondělí do čtvrtka na Prima Plus, protože příští týden to bude pořádně spicy.
1: Ja, tak tam se dějou věci, Magdě,
2: člověče. Je to, člověče, nějaký celý zamotaný, no takže samozřejmě další týden je před náma. Co se tam bude dít, tak to sledujte na Prima Plus.
1: Are You The One? Protože tam to teprve všechno se rozklíčovává.
0: KISS.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme na dopravní informace. Máme tady zprávy přímo od vás. Tomáš ví o koloně.
2: Od kolínského obchvatu směr Čáslav, tak jede souvislá kolona x kilometrů, tak se obrňte trpělivostí, nedá se tomu vůbec předjet a sotva to jede.
1: Děkujeme moc krát, Tonda a taky kolony.
3: Kdo jede z Prahy směr Dobříš po Strakonický, radši to někudy oběďte, je to tady ucpaný.
4: Moc krát děkujeme, pojďme se kouknout do Liberce, Rum Jancevova, ty jo, dobře, to musel být mejdan, tak tady se bouralo, pojďme se podívat taky do Kejova, Hodonín, Štrážovská ulice, no a neposlední řadě České Budějovice, i tady je čerstvá dopravní nehoda na Novohradské.
1: Tak šťastnou cestu, opatrně.

0: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
1: Mami, kam pojedeme o víkendu?
2: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
1: Hop a tradá, to zní jako...
2: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
1: A co tam je?
2: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
1: Hopstráda!
2: Hopstráda.cz
3: Rádio KIS počasí.
4: V sobotu bude jasno až polojasno, později během dne přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přeháníky nebo i bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 31 až 37 stupni Celsia. Na horách bude kolem 27 stupňů.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, o víkendu opět klesne. Nafta po několika měsících zlevní pod úroveň 37 korun za litr. Její cena oproti dnešku klesne o 43 haléřů na 36,61. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun 41 haléřů za litr, což je o 11 haléřů méně než dnes. Ceny budou platit i pro pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Italská premiérka Giorgia Meloniová podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na summitu zemí G7 úpěnlivě prosila o fotografii s ním. Trump to řekl v Bílém domě v krátkém rozhovoru se zpravodajem italské televize, která dnes materiál odvysílala. Trump uvedl, že s fotografií souhlasil, protože mu bylo italské premiérky líto. Meloniová k tomu uvedla, že si Trump věc vymyslel. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani pak oznámil, že ruší plánovanou cestu do USA. A teď zpátky domů.
5: Český Krumlov se ode dneška do neděle opět promění v renesanční město. Tradiční slavnosti pětilisté růže letos nabídnou více než 150 programů, 7 historických průvodů, desítky koncertů, šermířských ukázek i divadlo. Hlavním motivem 38. ročníku jsou oslavy 20. narozenin Jana Zrinského. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do semifinále. Bývalou světovou dvojku Španělku Paulu Badosaovou suverénně porazila za 68 minut 6-1, 6-3. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
6: My jsme nachystaní a připravení a ještě 2 hodinky společně takhle při pátku.
7: Odpolední jump, Magda Vronková, taky Radek Hrdina a Preciozo.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, máte plány určitě už na víkend, možná už někde, teďkon jste někde, jo, plácnutý, možná snad nejlépe úvody, co si budeme.
1: Jo.
0: Jak už jsem říkal, jsem po cestě 37 stupňů, takže vedro je a v plánu to je určitě na x dní, k tomu nějaký bouřky, někde budou, někde nebudou, to není důležitý. Já zítra jedu na svatbu, na Rakovnicko, kde budu hrát a moderovat, a těším se na ně a rád bych už takhle pozdravil Natálii a Eduarda do budoucna Braničtí, takže je zdravím, zítra taky jedu na svatbu, těším se na vás. No a nevím, jak Natálie s Eduardem měli úplně ten začátek a to je vlastně ten, to požádání o ruku.
1: Ta žádost o ruku, co si budeme povídat, taková žádost o ruku může být opravdu někdy nezapomenutelná, ještě když si ten dotyčný fakt dá záležet. Je to prostě krásný samozřejmě moment. Přesně takový nádherný moment měl taky jeden pár z New Yorku, kdy přítel požádal svoji přítelkyni o ruku. A ze stresu...
0: Byl tak nervózní,
1: no, a ze stresu hned na to se pozvracel.
0: To jsou emoce, no. To si říkáš dobrý, prostě a najednou...
1: Prosím tě, miláčku, vezmeš si mě...
0: U něj vím přesně, co bych dal jako nástupovou písničku k oltáři.
1: Kterou?
0: Troubit na trumpety by se nám líbilo!
1: Takže chápu, že to byl stres, ale asi to bude osudová láska.
0: Jedna věc a rozhodně je to příběh, na který se jen tak nezapomene.
1: To rozhodně ne.
0: No, rozhodně bych ho neříkal ke grilovačce.
1: Jak tě požádal v ruku? Poblil mě.
0: Přemýšlím, jestli se to dá ještě vytunit.

0: filmové hudební protiklady.
1: Jdeme soutěžit. Já mám pohádku. Filmopohádku.
2: Dobře.
1: Československou.
2: Sakra.
1: A je to rok 1977, ale je to klasika.
2: OK, dobře, tak snad uhodnu. Já mám pro tebe dneska opět seriál a jenom ti řeknu, prosím tě, prostě dej tam jinou barvu.
1: Jinou barvu?
2: Ano.
1: Pojďme na to.
2: Ano. Takže Bílo byl.
1: Černobyl.
2: Ano.
1: Já jsem si připravil i s ukázkou, prosím pěkně.
2: Dobře.
1: Takže bych po tobě chtěl... Poslední dvě slova hlavně přehoď. Jak se uspávají princové?
2: Jak se budí princezny?
1: Klasika těžká, že jo? Miluju. Jinak samozřejmě Šípková Růženka, jinak. A tady Helča Vondráčkovic.

0: Melodobáčku.
1: Strašně pěkná písnička, měla jsem to vždycky strašně ráda. Řadí se mezi mé nejoblíbenější české pohádky.
0: A jinak samozřejmě výborný pan Menšík, že jo?
1: Skvělej.
0: A skvělou roli tam má samozřejmě i ten Kraus.
1: Ano, výbornou. Floutek prostě.
0: On to hrál, to bylo skvělý. On za Kraus, takže zdravíme a máme každý po bodu.
1: Ano. To?
2: Filmové hudební protiklady. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo! Já moc děkuju.
0: Pětka, takže vyhráváš 5000!
2: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na to nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Je pátek 19. června a pátek nám taky končí soutěž na Facebooku Rádia Kiss. Dobrá zpráva pro vás, že ještě nějaký čas přece jenom máte. Už nemám ale mnoho.
1: Co můžete vyhrát? Můžete vyhrát jeden z 5 voucherů do ČES areálu Vltava v Českých Budějovích na sportovní vybavení a nebo pro nájem hřišť. To se teďka fakt nabízí.
0: Úplně. Už možná tenhle víkend jako klidně byste mohli. Ano. Nicméně celý prázdniny před náma, takže máte o co soutěžit. Hned 5 voucherů je pro vás připravených, takže 5 z vás má šanci, to je lepší než jeden, co si budeme. Facebook Rádia Kiss, nikde jinde. No a máte ještě 1 hodinu a 21 minut.
1: Tak to stihněte, opět opakujeme, Facebook Rádia Kiss.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump na Rádiu Kiss.

0: Přátelé, zavítáme teďka do Japonska. To, že oni občas jako něco vykoumají, co je třeba trošičku napřed, to už asi všichni víme. Jo, spousta věcí tam z toho kraje taky pochází a tak dále, jo. Že ale Japonsko zhruba nějakých 50 let napřed teďka dokazuje tento článek. Protože mají tam například už teď hotely řízené roboty.
1: Dobře.
0: Jo, na recepci. Největší japonská popstar neexistuje. Hatsune Miku je hologram stvořený v roce 2007 pomocí softwaru pro syntézu hlasu. Je naprosto prostě populární tam. Jo.
1: Dobře, oni byli vždycky uvětí.
0: Ano. Kola zmizí pod zem za 8 sekund. Jak máš někde takový třeba garážový stání, že prostě zajedeš jako s autem, ono ti to zmizí prostě do nějaké garáží pod zemí, tak oni mají tohle prostě na kola. Jo. Ty takhle někde si odevzdáš prostě kolo, sjede ti dolů a za 8 sekund ho máš zase zpátky nahoře. Téměř cokoliv si můžete koupit z prodejního automatu. To jste už si taky někdy viděl, že opravdu u nich těch automatech mají jako opravdu úplně všechno.
1: Úplně všechno.
0: Úplně všechno. Dokonce i rybičky jsem tam viděl.
1: No ne, tak jako já pardon, nechci mi nechutnej, ale jsou tam i automaty na použitý spodní prádlo. Ano, to je pravda.
0: Dobře.
1: Pro tyhle ty fanchmakery prostě.
0: No jasně, tak spousta fetišistů si teďka bukuje letenku do Japonska.
1: Ano, možná některý už právě letěj.
0: Na ulicích najdete také skleněné toalety, které se zneprůhlední.
1: Jo, to jsem viděl.
0: Taky pěkný. Každý telefon například taky varuje před zemětřesením. No a to by bylo taky asi jako výčet všeho. To, že jsou extrémně čistotný, to se taky ví. Jo,
1: tak nemusíme chodit daleko mistrovství světa, že jo, uklízej po sobě kabiny a vůbec po fanoušcích a fanoušci se uklízej po sobě a tak dále.
0: Ano.
1: Jo, v tomhle tom, jo, no, tohle oni jako jsou hodně napřed. To musím říct, jo.
0: Je to teda fakt ještě země, kterou samozřejmě nemám očkrtnutou a jednou v životě bych se tam asi jako chtěla jako podívat.
1: 100%. Já teda musím říct, že ty kola, promiň, jako to u nás na koupališti, to si pamatuju roky, že vlastně tam my jsme i dál.
0: Jo.
1: Protože tam si přijela na koupaliště na kolo, kolo ti zmizelo a do dneška vlastně je schovaný. Takže vlastně my jsme možná dál než Japonci.
0: V tomhle asi ano.
1: No. A vím dokonce, kdo to dělal, ale to se nechám pro sebe.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme na dopravní informace, je tam toho hromada, takže jedna bouračka na dálnici D0, je to ve směru na D1, exit 23. Na D0 se bouralo i ve směru na Ruzyni, je to na 24. kilometru a jedna dopravní nehoda na dálnici D2. Nájezd na Brno, je to exit 1.
2: Je toho opravdu hodně. Hradec Králové, Víta Nejedlého, tady se bouralo. České Budějovice, B. Martinů, stejně jako v Liberci, Husova. A poslední čerstvá v Havířově, Těšínská ulice.
1: Tak buďte na sebe opatrní, ať nečeká nás poslední hodinka jumpu.

0: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
1: Na Jupiter nebo na Saturn.
2: Počkej, to je strašně daleko.
3: Ale půlka třídy už tam byla.
4: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
5: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizace z plastu.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Rádio KIS. Počasí.
8: V sobotu bude jasno až polojasno, později během dne přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 31 až 37 stupni Celsia. Na horách bude kolem 27 stupňů.
7: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
8: V Česku by podle ministra zemědělství Martina Šebestiána měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nynější kapacity v budoucnu nebudou stačit. Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Jde o prioritní oblasti s celkem 20 míst, která má stát vybraná pro stavbu přehrad. Jako první by v roce 2033 mohla být dokončena nádrž Nové Heřminovy. Vyděšeného chlapce plujícího na kusu polystyrenu mořem našel v tomto týdnu rybář na Tajvanu. Po 11-letém dítěti o den dříve začali pátrat jeho učitelé poté, co nedorazil do školy a následně i policisté. Jak se chlapec do nebezpečné situace dostal, zatím není zcela jasné. Do případu se už vložil místní odbor školství okresní samosprávy, který poskytuje rodině psychologickou podporu. A teď zpátky domů.
9: Hlavní město už začalo zhledáním svého vánočního stromu, který bude součástí výzdoby na staroměstském náměstí. Ideálním stromem je zdravý smrk s teplý s výškou 23 až 25 metrů. Růst může kdekoliv v Česku, ideálně v blízkosti silnice. Tipy na letošní vánoční strom je možné zasílat do 15. září. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách neuspěly ani ve třetím zápase proti týmu z nejužší výběrové špičky. Dosud neporaženému Japonsku, které loni skončilo čtvrté na mistrovství světa, podlehly 0-3. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
10: No a my, Blance, děkujeme za předání slova. Odpolední jump finishuje v této hodince.
11: Calvin Harris si to teď tady s náma dá společně na startu.
7: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
10: Be happy.

0: Víte že?
1: Dnešní rubriku Víte že trošičku přejmenujeme a bude to Víte proč.
2: Tak se ptej.
1: Víte proč se budíte ve 3 ráno?
2: Protože jsme starý, těšíme se ráno, až otevřou Lidl a vychytáme všechny akce. Ne?
1: Jestli to takhle máš, tak gratuluju. Nicméně, může za to 10 000 let stará evoluce. Naši předci nespali celou noc, najednou spali ve 2 blocích. První spánek, pak hodinu bdění, kdy hlídali oheň, a pak druhý spánek, a tak se vaše tělo teda ten cyklus jakoby pamatuje. Nebo taky váš mozek a hormony mají plán. Jo, prostě se ti tam něco odehrává.
2: Dobře. A další, budu se na ve 3, jako?
1: Nevím,
2: to
1: proč
2: ve 2 nebo
1: ale,
2: 4.
1: No, já ti pak řeknu úplně na závěr ještě jednu věc. Jako, jo. Ale teď máme ještě jeden důvod. Vaše játra pracují přes čas. Po pozdním jídle a nebo také alkoholu.
2: To je pravda, no.
1: Ale samozřejmě ještě se občas taky stane, stalo se mi to opravdu několikrát, že se vzbudíte ve 3 hodiny a 15 minut. A to je údajně ďáblova hodina.
2: No to je ďáblova hodina, mě se stává jako skoro denně. Bez legrace. Jako myslím to vážně.
1: Máste mu nějaký plány asi, hele?
2: 3.14, 3.17, 3.15 xkrát a samozřejmě 3.15 je horor.
1: Zemřeš, ano.
2: Přátelé, tohle je horor, který je z 90% tuším podle pravdy.
1: No takže teda si
2: nikdy pusté, abyste věděli, co se děje ve světě.
1: Radši pohádky.
2: Radši jo.
3: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss. You know we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: I tento týden pracovní jsme samozřejmě v 7 ráno u ranní trojky rozdávali peníze. No a že to nebylo zrovna málo, protože za tenhle týden se docela slušně dařilo. Uvidíme, jak to hned otevřeme v pondělí po víkendu. Nikam nepospícháme, že ho si užijeme. Spíš jenom připomínáme, abyste nezapomněli, že v 7 ráno v pondělí u ranní trojky pokračujeme.
3: Tento týden padla dokonce i šestka, to znamená, že jsme rozdali těch 7000 korun. Přesně takhle to tady totiž u nás se funguje. Jaký číslo padne na hrací kostce ráno, tak se násobí tisícem. Pokud je tam ale právě zmiňovaná šestka, je tam bonus 1000 korun navíc. Proto 7 v 7.
2: No a je to týden před vysvědčením, co se budem být. Před startem prázdnin, kdy očpuntuje takový ten boom dovolených, protože samozřejmě pohyb dětí zprava doleva a tak dále prostě bude enormní. Takže peníze by se šikly. Přátelé, v 7 ráno, v pondělí, budeme držet palce.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Jak už dobře víte ze včerejška, naše tady Magda je fotbalovou expertkou na pravidla a tudíž jí dávám dneska plnou podporu na to, aby vám řekla, kdo dneska hraje.
2: Tak to je ale velká zodpovědnost, protože v 21 hodin se můžete dneska čekat, těšit na zápas mezi USA a Austrálií. Bavíme se samozřejmě o mistrovství světa ve fotbale. Mm-hmm. O půlnoci Skotsko versus Maroko. Ve 3 ráno, pokud budete vstávat, tak se můžete těšit na zápas mezi Brazílií a Haiti. A v 5 ráno hnedka po nich si to rozdá Turecko a Paraguay.
1: No ono vstávat, ono když se na to podíváš na ten časový sled, 21:00, 3 ráno, 5 ráno.
2: Jasně.
1: Tak jedeš kuse klidně.
2: Nechoďte spát vůbec.
1: Jedete v kuse, ale zítra je sobota, pokud nemusíte, můžete mít takovouhle klidně fotbalovou noc. Tak dobrý koukání.
0: Masopust, Plánička, Panenka, Branky Body Jump. Na

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

0: 17. hodina, 44. minuta, za 16 minut ani ne, za prvý končí soutěž na Facebooku Rádia Kiss, takže máte ještě možnost. Najděte to tam, protože opravdu za čtvrt hodinku a kousíček tahle soutěž úderem 18. končí. A taky pak přijde Martin Hovorka a budou miléniovky.
1: Je to tak, já tady mám pro vás ale jednu zprávu, kysáci, musím vám ji přečíst, jo? Rádio Kiss neposloucháš, tak zmiz. Díky Kissu vím víc, vím, co říct, kam jít, kavalbára, žádnej vůl, žádná kr. Na Kissu ta muzika pravá, lepší než z Mekáče strava, vždycky se mi líbila Ostrava, s rádiem Kiss žádná otrava, tak úsměv a volume doprava, zdraví Čiko, Liberec, občas psycho, ale nikdy ticho. Pepo, děkujeme ti moc za tenhle ten krásný e-mail, za tuhle tu básničku, no a takhle krásný rozloučení prostě s Kissem vždy a všude.
0: Co tě čeká o víkendu?
1: Čeká mě zítra hraní pro dětičky s diskotékou Babi Jagy, to znamená z Vendy Vronka, a budeme, přátelé, v Kosičkách u Kosic. Jo? Mm-hmm. Kdybyste tam někdo náhodou chtěli zavítat, budete tam třeba v okolí, tak my tam z Vendy zítra budeme
0: tohle
1: hrát.
0: Tohle je ale velmi známý město nebo městys, protože tam jezdí béčkový hokejisti. V Praze chodí do Kosičky a tady ty, co se úplně nečapli, tak jezdí do Kosičky. Takže to určitě znáte. Od kolika hodin?
1: Je to, prosím tě, zítra. Počkej. Od 2 hodin. TV pro děti, diskotéka Babi Jagy. A je to, prosím vás, 60. výročí založení klubu. To je Sparťák Kosičky.
0: Já zdravím, zítra hraju a moderuju na svatbě Natálie a Eduarda Braničtích, takže těším se na vás. Dneska poslední vaše svobodná noc. Svadebná bude až zítra.
1: Ano.
0: Takže přátelé, Natálie, Eduarde, zítra u vás na svatbě. No a vy krásně.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, mějte krásný víkend, ještě samozřejmě doprava s náma a mějte se fanfárově, mějte se prostě božsky.
1: Mějte se božsky, užívejte tepla, pokud to možno někde úvody a my se slyšíme klasicky v pondělí od 2 hodin odpoledne.
0: A nezapomeňte doplňovat ten pitnej režim, tenhle víkend by to nemusela být prostě úplně sranda. Držte se a pojďte s rádiem Kiss.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: No a dopravní situace se nám vůbec, ale vůbec nelepší. Pojďme na to. Nehoda na dálnici D10, je to ve směru na Turnov na 45. kilometru. Bouralo se i na D11 ve směru na Hradec Králové na 27. kilometru a jedna dopravní nehoda i na D0. Je to nájezd na D1, exit 23.
2: Ode mě dvě čerstvé dopravní nehody. Jedna je v Kravařích na Opavsku, je to Opavská ulice. Počítejte se zdržením, stejně jako v Hlučíně na Opavsku. Tady je to zase Ostravská ulice. No, hotovo.
1: Mějte se krásně.
2: Martin Hovorka je za dveřma, mějte se fanfárově, skvěle, báječně, užívejte víkend. Ahoj.

0: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a Pivovar Monopol v Teplicích.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
3: Radio Kiss počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přeháníky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty napříč republikou dosáhnou až 25 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 27 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek věnoval bývalému prezidentovi Václavu Klausovi k 85. narozeninám velmi osobitý dárek. Na oslavu přinesl v balícím papíru společný portrét, na kterém si oba státníci třesou rukama před českou vlajkou. Autorem uměleckého díla je Barber Lucky Royale. Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu, které nechal americký prezident Donald Trump nedávno natřít modrou bazénovou barvou, zezelenalo. Příčinou je rozšíření řas. Barva, kterou jedno jezírka natřeno, se navíc začala loupat. Už nátěr dna se setkal s kritikou části veřejnosti i některých památkářů. S kritikou se setkalo i rozhodnutí ministerstva vnitra zadat zakázku bez výběrového řízení firmě, která prováděla opravy bazénu v Trumpově golfovém klubu ve Virginii. A teď zpátky domů.
5: Většina přírodních koupališť v Karlovarském kraji má aktuálně vodu vhodnou ke koupání. Hygienici pravidelně kontrolují kvalitu a ve většině lokalit je voda bez větších problémů. Jen u Hroznětína se mohou objevit sinice. To je ale výjimka. Celkově totiž platí, že podmínky pro koupání jsou teď v kraji převážně dobré. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou závodit na mítingu Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až nyní. Hlavní program začne v 7 hodin. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Páteční 6. hodina večerní a já si myslím, že je čas opět otevřít archív s těmi největšími hity, co tu s námi byly po roce 2000.
3: Millennium.

Ladíte Radio Kiss a co to neříct? Rád bych vám popřál co nejpohodovější letní páteční večer. I ty teploty to jsou prakticky tropy, tyjo. S vámi je na Kissu Martin Hovorka a to znamená jediné při pátečním večeru. Máme tu Best of Millennium a my se budeme vracet v hudebních vzpomínkách celý dnešní večer právě do nultých let, do takzvaných dvoutisícovek, takže se pohodlně usaďte a poslouchejte a vzpomínejte. Doufám, že máte už vyřízené e-maily, že jste byli už na předvíkendovém nákupu, že jste už vyzvedli děti z družiny nebo od kamarádek. Mimochodem, to je zajímavý. Vyzvedávání dětí od kamarádek. Takhle, víte, jaký je rozdíl mezi dítětem a manželem, milé dámy? Jo? Zatímco manželka nechá klidně děti u kamarádky, tak ale manžela u té kamarádky nikdy nenechá. Tak přátelé, začínáme a další várka muziky před námi. Dáme Flipside, taky nás čeká Dario G. No a právě teď Dan Barta. Hezký dobrý večer, ať se vám Radio Kiss příjemně poslouchá.

0: Dario G na Rádiu Kiss a vaším parťákem pro dnešní večer je Martin Hovorka. Já vám tu vybírám všechny ty hity a písničky, co nás bavili poslouchat, řekněme před 25 lety, vlastně v době, kdy odstartovalo milénium. A hned ten první den, roku 2000, milénia, panovaly obavy, že počítači nezvládnou změnu letopočtu a způsobí rozsáhlé výpadky. Taky se řešily různé bulvární kauzy. Asi tou největší z mého pohledu byl rozchod Breda Pitta a Jennifer Aniston, podle mě nejsledovanější rozchod celebrit své doby. A vznikly i ikonické stavby po roce 2000. Třeba Praha získala moderní chrám zábavy, protože se otevřela na jaře 2004 O2 Arena. Tak, a co vy, milí kysáci a milénium, jak to máte, jak vzpomínáte?
1: Čau, Marťas, tak za mě milénium mi nejvíc připomíná moje bezstarostné léta, kdy jsem měla starost jenom kluky, škola a o všechno bylo postarané. Jejda, to byly časy.
0: Co Lukáš, který se ozval, ahoj.
2: Ahoj, Martine, tady se řekne milénium, tak mě se vybaví nejkrásnější léta. Žádný starosti, žádný stres. Svět byl tak jako v pořádku celkově ještě. Lidi se bavili, chodili na diskotéky.
0: Jo, tohle všechno bylo milénium a já jsem rád, že společně můžeme na toto období vzpomínat na Rádiu Kiss každý páteční večer. Teď další muzika z té doby, čeká nás Tom Boxer, ale ze všeho nejdřív Pecka Angel, tady už je Flipside na Rádiu Kiss.
3: To nejlepší z milénia. Každý páteční večer na Rádiu Kiss.

0: Tady je Radio Kiss a já jsem si uvědomil, milí posluchači, že z kraje mého dnešního vysílání jsem vám přál hezký letní večer. Ovšem, to, co je venku, to není žádný léto, to jsou regulérní tropy, takže pojďme si říct, že tím, jak udeřila ta vedra v posledních dnech a hodinách, tak větrák byl normálně povýšen na člena rodiny. Takže jestli vám je horko, tak větráček, anebo si třeba pusté, to by taky mohlo zabrat, dokument o Antarktidě a psychicky se přeneste k tučňákům. Pak je taky varianta se přenést na Slovensko o tomto víkendu, protože tam by taková vedra být neměla, zejména v Tatrách, koukám na to. Tatry, Poprad, Liptovský Mikuláš, tam je nějakých 7, 6, 25 stupňů, to je příjemný. A přímo z Liptova, kousek od Tater, nás taky jedna partička teďka poslouchá. Ahoj!
1: Čau Martin, zahradám něco, nějakou vypalovačku. Jsme na Liptove, na chatě, bavíme se. Díky, čales!
0: To mě těší, že na Slovensku si posloucháte hezky pěkně Radio Kiss a užíváte si příjemného pátečního večera. Takže moc zdravím, užívejte piatoček a z Kissu vám teďka hraje Vanessa May.
2: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss. Destiny. I'll find you.

0: Třeba se také někdy Enrique Iglesias rozhoupe a řekne, že chce být s námi s rádiem Kiss v O2 aréně na Mejdanu Millennium Explosion. Letos už po čtvrté rádio Kiss naplní O2 arénu. Bude to 21. listopadu.
1: Explosion Tour 2026.
0: Vzpomínáme si na rok 2022, kdy jsme ohlašovali, že přesně za rok ve 23. roce nás čeká Mejdan v O2 aréně.
2: Jak to prostě ten čas letí, pamatuju, když to, jestli Michael to oznamoval, já jsem úplně šílela, jsem říkala, že to je skvělý.
0: Letos s vámi v O2 aréně po čtvrté a těší se na vás třeba i naše zprávařka Terka.
3: Strašně se těším na to, až všechny ty kysáky uvidím live.
0: No a vy kysáci, nejenom, že sledujete po celý večer ten nabitý program, ale je tam i prostor se třeba seznámit.
4: My jsme vlastně tam narazili na partu super kluku ve vší počestnosti. Navzájem jsme si hlídali místa, kecali a domlouvali jsme se, že kdybychom měli i příští rok, že bychom se na stejném místě sešli.
0: Radio Kiss Millennium Explosion, tak se celá akce jmenuje, proběhne 21. listopadu, je to hezky pěkně v sobotu, takže to můžete spojit s víkendovým výletem do Prahy. No a tentokrát v O2 aréně s moderátory a DJ Radia Kiss vystoupí také Košín, Safri Duo, Paffendorf, ATC, Buzz Hunter a nebo dokonce i německá senzace Groove Coverage. A já bych vám jejich pecku Poison teď rád zahrál.
1: Radio Kiss Millennium Explosion.

0: Kiss. Radio Kiss. Hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Radia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Povaluju se tady už od 6, ale tak tady to mě teda vážně dostává z postela.
4: A přesně proto miluju Radio Kiss.
0: Apku Radia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: Radio Kiss.
1: Ahoj, z Rádia Kiss vás zdraví Martin Hovorka. Bylo 19 hodin, před námi David Guetta nebo United Nations.
2: Millennium. Best of Millennium.

0: New Kiss, další ohromná hudební senzace, kterou jsme rádi poslouchali po roce 2000, United Nations a pecka Out of Touch. Tohle je náš hudební speciál pro páteční večery Best of Millennium a máme tady takovou rádiovou interní přezdívku pro tento pořad. Já kdykoliv přijdu v pátek se chystat na vysílání, tak tady potkám našeho kolegu, který vysílá ranní Kiss, Patrika Peltana. A ten vždycky říká, jdeš vysílat milenky, jo? Milenky. Takže Best of Millennium má přezdívku milenky tady na našich chodbách v rádiu. No a přátelé, v těch následujících minutách milenek nás čeká třeba Sean Paul, Eric Pritz a DJ Fresh. A taky se budeme bavit o zpěvačce Luně, která se vdala nedávno. Měla svatbu před pár dny. A já jsem si uvědomil, že jsem ji vlastně potkal tuto zpěvačku zhruba před měsícem a to ještě byla slečna. Dneska už je to vdaná paní. A když byla slečna a když jsme se v Ostravě potkali na Mejdanu na Kiss Party Live, tak jsme se takhle hezky objali. Hele, mám to na Instagramu.
1: Oh my God, you did it!
2: Luna, my favorite singer from 90s.
3: Hello, how are you?
4: Very good. Wow, so happy to be here, really. So happy to be here.
3: Perfect.
4: Oh, we do everything for it.
2: Vamos a la playa.
4: Sí, and bailando.
2: Mamboleo.
4: Everything. So nice.
0: To je tak sympatická ženská, přátelé. Já jsem vám toto setkání s Lunou teďka nazdílel k sobě na Instagram, tak tam jukněte Marty Hovorka. No upřímně řečeno, úplně závidím jejímu manželovi. Hele, kvůli sympatiandu.
5: Best of Millennium.

0: Posloucháte Radio Kiss a teď v našem pátečním hudebním speciálu Best of Millennium trocha romantiky. Svatba. Já jsem tady naťuknul před okamžikem, že naše velká kamarádka, zpěvačka Luna, která už několikrát byla s námi v O2 aréně nebo na nějaké Kiss party, tak měla svatbu. Před týdnem, když jsem vysílal Best of Millennium, tak si řekla ano se svým partnerem Markem, a to v Las Vegas. A teď se podržte, po 30 letech jejich vztahu. Chodí spolu 30 let a teďka prostě v 50 se rozhodli, že začnou novou kapitolu života a že dají svatbu. Takže takhle, jestli třeba, milé dámy, žijete s partnerem, jak se říká, napsí knížku, a trochu vás jako nervuje, že ten váš partner se ještě nevyslovil a třeba mu to jako vyčítáte, že jako 20 let jste spolu a nic, tak pořád ještě dost času. Tady, hele, zpěvačka Luna po 30 letech se vdávala. Tyjo, no tak přejeme, milá Luno, za celý Kiss spoustu lásky, štěstí a krásných společných chvil. Luna a Marek si řekli ano v takové té kapličce v Las Vegas. Tam jak měl svatbu God, že jo? God s Ivankou, že jo? Na tom samém místě. Tak si dáme teďka písničku od Luny, dáme si Viva El Amor, i to je písnička, kterou jsme od ní poslouchali začátkem milénia. A takhle jako jedna malá věc tady je, takový šrám na duši. Trošku mě jako mrzí, že mě Luna nepozvala jako svatebního DJe na svoji veselku.
1: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

mu večernímu playlistu Rádia Kiss za okamžik Madonna a taky Aquagen a říkám si, že i jednu pecku byste si kysáci mohli vybrat vy. Tak co, jakou mileniovku máte nejraději? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss, pustím vám.

0: Milénium. Doba, kdy se internet zabydlel v našich domovech a mobilní telefony v kapsách našich kalhot. Tak to je doba, kterou vám zejména hudebně připomínáme každý páteční večer mezi 18. a 22. hodinou na rádiu Kiss. A teď nás čeká jedna hudební vzpomínka, na kterou si vzpomněl náš posluchač. My tě zdravíme, ahoj.
1: Čauky, Marťo. Vzpomněl jsem si, když jsem byl na večeři ve Zlatých horách, byl jsem ještě malý, tak tam zazněl Mumuland a bratranec říkal, tyjo, tak tohle bude určitě hit. Do dneška to mám rád a vzpomínám na to, je to krásná písnička. Když tak nám ji prosím tě zahraj. Děkuji, přeji pěkný večer. Daniel z Rakouska, ahoj.
0: Danieli, já tě zdravím a právě letos je to 25 let, co nás bavilo tancovat na písničku Mumuland, tak si ji zahrajeme.

0: Jakmile všechny tyhle hvězdy milénia přijedou na vystoupení do O2 Areny na naší kysáckou show Millennium Explosion, tak vždycky sebou mají takové outfity, aby se to jako hodně třpitilo. A já jsem před okamžikem vám tady pouštěl písničku od Petra Kotvalda, Mumuland, což je jasný hit začátku milénia. A taky jsem si vzpomněl, že Petr Kotvald, kdykoliv vyleze na pódium, tak se to musí pořádně třpitit. Prostě on si na těch diskotékových outfitech zakládal už od 80. let. A já jsem tady našel část rozhovoru s Petrem Kotvaldem, kdy jsme se o těch outfitech bavili. Takže otázka zněla, kde si Petře už tehdy v 80. scháněl ty netradiční blejskavý outfity.
1: Pamatuju si, jak jsme chodili po různých obchodech se zlátkama a s dalšíma věcma a do Řempa, což byl vlastně obchod pro řemeslníky, a snažili jsme se najít nějaký věci a prvky, které by to nějak ozvláštnili a vytvořili by z toho kostým, který prostě vypadá světově a vypadá samozřejmě ne civilně. Takže já vím, že jsem na tom počátku začínal s takovýma lesklýma košilema, s dlouhýma krovkama a s hodně barevnýma sakama a se širokýma kalhotama s tureckým sedem, aby to prostě jakoby šokovalo za každou cenu. A to samozřejmě potom fungovalo na ty fanoušky.
0: Upřímně taky to mám rád, tyhle ty stage outfity, co se blízkají a třpití, různý košile a trička. Takže díky moc za fashion tip Petrovi Kotvaldovi, protože počkej, jako jít nakoupit takovýhle oblečení na pódium do obchodu pro řemeslníky. Jako dobrý, to mě nenapadlo, takže vyzkouším. Díky, Petře.

0: 20 hodin, s vámi je na Kisu Martin Hovorka a věřím, že v následujících minutách vám radost udělá Paul van Dijk nebo Bob Sinclair.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss.

La Magnifique, francouzský producent a DJ Bob Sinclair na Radio Kiss, takhle, na Radio Kiss, abych mluvil dobře francouzsky, aby mi rozuměli i v Paříži. Tak, přátelé, tohle to byla písnička, která se jmenovala Rock This Party a to rozhodně nebyl největší hit Boba Sinclaira, protože mezi ty jeho největší sypáky patří Love Generation nebo písnička World Hold On. Třeba někdy příště si zahrajeme tady v našem pátečním speciálu Best of Millennium. Každopádně teď budu hovořit ke všem sběratelům, protože pokud jste prožili prvních několik let v miléniu, tak jste rozhodně museli mít, jako všichni ostatní, jednu konkrétní věc, která vám dnes může vydělat až 10 000 korun. Takže jestli nás poslouchá nějaký sběratel, tu věc budete mít určitě doma a já vám za okamžik prozradím, co vám v dnešní době může vydělat, jak se říká, 10K. Tak za okamžik si to povíme, teď muzika No Doubt a taky Kaskáda s písničkou Pyromania na Radio Kiss.

Také největší hity milénia patří sem k nám na Kiss. Dokonce každý pátek večer vám je hrajeme v kuse mezi 18. a 22. hodinou. Takhle myslíte si, že Robbie Williams měl Nokia 3310? Takhle to měl každý podle mě, jakože, nebo každý druhý minimálně. To je ten telefon, na kterým jsme hrávali hada. Tak, a pokud jste vyrostli v miléniu a patříte mezi sběratele, možná nějakou tu Nokia 3310, kterou sice už nepoužíváte, ale jen tak jako z nostalgie jí třeba máte v šuplíčku. Pokud má samozřejmě vylomený tlačítka a je oprejskaná, tak jí tam nechte dál, nechte jí pěkně spinkat. Ale jestli je v nějakém, dejme tomu, zánovním stavu, mohli byste na tom vydělat balík peněz. Protože aktuálně se dají takovýhle telefony, pokud jsou jako dobře udržovaný, funkční a mají originální příslušenství, prodat za slušný peníz. Jestli ta vaše Nokia z šuplíku má taky originální krabici, nabíječku, návod nebo dokonce další kryty, tak se můžete dostat až přes 10 000 korun. Na to se hodí jen tak prostě desítečka. Příjemný na víkend, si myslím, co? Tak se mrkněte do šuplíku, jestli tam nějaká Nokia 3310 ještě v původním obalu se neválí a můžete ji poslat do dalšího kola. Jenom si říkám, jestli ta současná mladá generace, kdyby si takový telefon pořídila od nějakého sběratele, jestli by si vůbec na takovém tlačítkovém mobilu dokázala napsat zprávu. Jedeme dál, tady je Best of Millennium a nás teďka čeká Fragma a Eminem. Hezký večer.

25 lety, prostě milénium. Jo, ono se řekne milénium, ale z dnešního pohledu se jedná o retro muziku. Když tak o tom přemýšlím, tak pro mnohé z našich posluchačů jsou tyto písničky starší než oni sami. Tak, tak to je. To prostě na muzice ten čas nejlépe vidíte, jak letí a utíká. Kate Racid, taky Gorillaz za malý moment v našem vysílání a také vám prozradím, kde se společně budeme moc vidět naživo. Já se totiž šíleně těším, až vás totiž pozdravím opět někde z pódia. Kde to bude, to prozradím. Teďka vás zdravím tady od nás z Rádia Kiss. Hezký večer vám přeje Martin Hovorka.

Radio Kiss v miléniovkách anglická virtuální skupina, kterou založil komiksový grafik a taky zpěvák skupiny Blur Damon Albarn. To byly Gorillaz a pecka 19-2000 a já jsem sliboval, že vás pozvu na jednu skvělou zábavu, která proběhne v červenci. A já už se moc těším na společný mejdan, který pro vás chystám se skupinou Verona. Takže Verona a DJ Martin Hovorka na Jičínsku, obec Ctěnice. Bude to první pátek o prázdninách 3. července, takže už to blíží. A co jsem teďka zažil několik večírků a mejdanů, kde vystupovala Verona, tak po každý je plno pod tím pódiem a kde vystupuje Verona, tak to je záruka dobrýho večírku. Takže se moc těším do Ctěnic u Jičína, kde společně s Veronou si dáme mejdan 3. července. Koukejte dorazit. Každopádně, já jsem nachystal teďka jednu písničku od Verony a říkal jsem si, že bychom si mohli dát Ztracená bloudím, což je podle mě vlastně jediný ploužák v repertoáru Verony. Ale pozor, i tento ploužák má svůj remix. Tak si dáme teďka celkem netradičně Ztracená bloudím v remixu, abychom se naladili na páteční večírek. Verona na Kisu.

0: Crazy in Love a Beyoncé a je to takový důkaz, že Millennium není pouze taneční muzika, ale i takovýhle skvělý R&Bčko. Tady ta hitovka odstartovala solovou kariéru Beyoncé po éře Destiny's Child a já bych dokonce řekl úplně nejúspěšnější pecka, kterou kdy Beyoncé na solové dráze natočila. Tak jakou muziku dáme dál? Teďka to nechám na vás, protože nechám ten další hit milénia vybrat naše milé drahé posluchače. Tak co pustíme? Ptám se, ahoj!
1: Čau Marťas, jelikož jsem ročník 99, respektive narozený ke konci tohoto roku, prostě, co se týče oblíbených jako písniček, tak prostě asi Skutři hlavně, protože to je taková oddychovka pro mě prostě.
0: Tak si dáme prostě Skutry, 4AM, i tohle je muzika, která nás bavila po roce 2000. Ladíte Radio Kiss a přeju co nejpohodovější páteční večírek.

0: Junior and Senior, taky Safri Duo, to je muzika po 21. hodině na Rádiu Kiss. A s vámi Martin Hovorka, ahoj.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý

0: Starý a mladý, neboli junior and senior, to byla legendární pecka Move Your Feet na rádiu Kiss. Hrajeme si celý páteční večer ty největší hity milénia. A pokud patříte mezi naše pravidelné posluchače, tak všechny tyhle pecky, které běží v našem playlistu v pátek večer, tak sem tam hodíme do našeho playlistu i v průběhu dne, abyste si tyhle ty skvělý páteční pecky užili třeba v pondělí odpoledne, nebo v úterý dopoledne, nebo třeba o víkendu popolední. Prostě i rubrika Miléniovka našla své místo v našem playlistu a třeba až příště v našem vysílání uslyšíte tohle, hele.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.
0: Takže až příště tohle uslyšíte v našem vysílání, znamená to, že hrajeme nějaký ohromný, obří hit milénia. Jako třeba právě teď Nars Barkley a písnička Crazy. Dobrý večer.

Kysáci, to, co vám teďka povím, to bude bomba. Zpěvák Robbie Williams vystupuje letos v létě na Slovensku, hnedka vedle Bratislavy na nějakém letišti tam. Koná se velký festival, několika dení, a v sobotu 8. srpna tam mají Robbieho Williamse. A já jsem se díval, kdo jako další na tom festiáku vystupuje s Robbiem Williamsem na Slovensku vedle Bratislavy. A budou to třeba Offenbach, ty taky znáte z našeho playlistu, nebo zpěvačka, která proslula svými hity po roce 2000, Sophie Ellis Baxter. To byla jejich první pecka, Groove Jet, kterou Sophie Ellis Baxter naspívala spolu se Spillerem. Její další hitovka se jmenovala Murder on the Dance Floor. A já mám teďka v plánu vám od ní pustit single, který se taky tehdy objevil v hitparádách, Get Over You, a vlastně pevně věřím, že všechny tyhle písničky představí na tom festiáku v Bratislavě 8. srpna Sophie Ellis Baxter, kde předpokládám bude vystupovat těsně před Robbiem Williamsem. No, jedu tam na Robbieho Williamse a já když jsem se dozvěděl, že tam vystupují i další hvězdy, které nás bavili tenkrát v miléniu, tak no tak se těším čím dál tím víc. Takže přátelé, Sophie Ellis Baxter letos v létě na Slovensku, ale já si myslím, že nebude to dlouho trvat a dočkáme se jí i v České republice na nějakém hezkém mejdanu. Takže Sophie Ellis Baxter, hvězda milénia, teď a tady u nás na Rádiu Kiss.

Ladíte Radio Kiss a čím dál tím více hovoří o tom, že by se zpěvačka Fergie mohla vrátit letos ke kapele Black Eyed Peas. Uvidíme. Každopádně my si dáme teďka solově s písničkou Big Girls Don't Cry.

passion of the groove.

Další ohromný hit milénia v našem vysílání. Alcazar a Crying at the Discotheque. Stejně to super, půl desátá a venku je nádherný světlo pořád ještě. Když slunce už samozřejmě pomalu zapadá. Každopádně máme nejdelší dny roku, kdy je opravdu vidět až do té 22. hodiny. No a přátelé, já si myslím, že bychom měli nechat dneska v noci luftovat okna, aby nám ty byty a baráčky pěkně vyluftovaly. Přece jenom je horko a bude horko. Celý víkend teploty nad 30 stupni, dokonce by se měly dotknout až nějakých 35. Tak si to užijeme někde u vody, u bazénu, u přehrady, dáme koupando grando, třeba se potkáme někde na nějaké pláži, protože i já se skočím trošku osvěžit. Teď mám pro vás takové letní osvěžení, vzpomínka na rok 2000, kdy portorikánec Ruben Gomez vydal písničku Siempre Mañana. Na tuhle písničku se úplně zapomnělo a já teďka po zhruba čtvrtstoletí, po 25 letech, vyndávám tuhle pecku z archívu a hrajeme Siempre Mañana. Vzpomínáte podle prvních tónů na Rubena Gomez?

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? 9:45 s vámi Radio Kiss. Teďka je takový ten čas, kdy se lidé přesouvají na diskotéky, kdy kluby otevírají své brány, tak ten, kdo nechce jít spát, jak se říká, na popelku, tak teďka vyráží prostě za zábavou. A třeba, počkej, zkusíme schválně zeptat se teďka telefonní linka 210-323-323, jestli nás někdo poslouchá, kdo takhle chodívával na diskotéky v miléniu za mladá. Schválně. Čekaj, 210-323-323, nabereme úplně poslední telefonát dnešního Best of Millennium. Je tam někdo, halo?
1: Ano.
0: Jazdár, jak se jmenuješ?
1: Čau, Petr, ahoj.
0: Petře, řekni mi, máš rád období milénia, začátek nového tisíciletí?
1: Samozřejmě, když jsem tam narozený.
0: A když se řekne právě jako začátek milénia?
1: Nebo narozený, jel jsem tam diskotéky, takhle to chci říct.
0: A když se řekne období 20-25 let zpátky, co tebe napadne, co ti naskočí?
1: 20 let zpátky?
0: Bajvoko.
1: Asi prostě diskotéky.
0: Hlavně dýzy.
1: Jo.
0: A chodili jste za DJem, aby vám zahrál nějakou písničku, nebo jste spíš čekali a vyčkávali, co DJ zařadí?
1: Asi spíš chodili.
0: Chodili. A chodili jste balit holky na dýzy?
1: No samozřejmě.
0: Jo,
1: a ještě normálním způsobem.
0: A normálním způsobem, že prostě na baru skladička, takový ano, to pár nějakých slovíček. A buď to klaplo, nebo to neklaplo.
1: Přesně takhle.
0: A v tvém případě to spíš klaplo, než neklaplo?
1: Asi spíš klaplo, no. Jsme spolu skoro 20 let a máme dvě děti, tak asi klaplo.
0: Tak to jo,
1: klaplo.
0: Tak už to porozumím. Takže široký úsměv prostě a už to jelo. Alan Delon a tak dále prostě.
1: Přesně tak.
0: Tak díky za telefon, ať se daří.
1: Díky taky, zatím. Ahoj.
0: Měj se hezky. Takhle podle mě jako lepší tečku za dnešním Best of Millennium jsme mít nemohli. Díky, že ladíte Radio Kiss. Hrajeme a jedeme dál s tím nejlepším od 90. let, to znamená jak 90, tak mileniovky, protože to je přesně ta muzika, kterou na Radio Kiss hrajeme rádi. No a já se budu těšit opět příště. Tak ahoj, za týden v pátek večer u Best of Millennium naslyšenou.

0: nejlepší z Milény.
1: Každý páteční večer
0: na Rádiu Kiss.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Tak co, už je vedro, už je venku vedro.
3: Už to začalo.
2: Už se topíte, už se potíte.
3: My tady zatopili pod kotlem už po 6. hodině. Co jsme vám představili novou píseň Vojty Dyka, Michala Davida, protože kluci tenhle song napsali přímo pro naší ranní trojku.
4: Romane, opatrně s tím. Oni ti to posluchači moc jako nechtějí baštit.
5: Nevěřím, Romane, nevěřím ti ani nos mezi očima. Vám třem člověk může věřit až po 9. hodině.
3: Tady to je. A podívej se, Jirko, jenom aby zvěděl, jo? Jsou posluchači, kteří nám věří, jako třeba Míša.
6: Ta pečka od toho Vojty Dyka, Michala Davida, jako super. A naprosto s nimi souhlasím, protože to, co tam zpívali, je fakt pravda.
3: Jo.

0: To se bude hrát tohle.
1: Já bych si je sem někdy pozvala.
0: Vidíš, to se každému líbí. Také bude někdy klid.
1: Tak bych si to s chutí poslech ještě jednou.
2: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kis.
1: Jak nám říkal posluchač Jirka, že nám věří až po 9:00 dopoledne, až po raní kachně. Tak Jirko, tuto informaci můžeš dohledat stejně jako já na webu autosalon.tv, Autosalon Televize Prima. Zajímavé, i když jako hodně se o tom diskutuje, ne všichni s tím souhlasí, co koukám do diskuzí, auta nad 80 kW až od 21 let a v noci úplný zákaz řízení. Aneb, evropská země si došlápla na mladé řidiče a jedná se o Černou Horu, Montenegro, dole pod Chorvatskem, u Albánie. Takže ta je zajímavý, člověče.
2: Já jsem pro, ačkoliv jasný každý si řekne, ale teď už mám řidičák, ale podle mě ten člověk není vyježděný a těch 80 kW mu bohatě stačí. Jako mít, že si koupí něco třeba staršího, ale je to nadupaný a pak s tím udělá problém.
1: A teď si vem, že máš v rodině jenom jedno auto, to má třeba 85 kW.
2: To je problém.
1: A jak svýho syna svoji dceru naučíš jezdit, to kvůli tomu musíš kupovat jiný auto?
2: To je druhá stránka.
1: Mně se víc líbí to, co, a doufám, že už to teď jako vešlo v platnost u nás, protože my to takhle máme v plánu, že Davího chceme naučit řídit, nebo dát do autoškoly, ano, před 17. rokem, jo. Aby už od 17-letního řidičák a může řídit v doprovodu zákonného zástupce, to znamená někoho z rodičů, a my tím pádem budeme znát jeho řidičský návyky. Celý rok s ním budeme jezdit, celý rok budeme sledovat, jak mu to jde nebo nejde. A to mi přijde skvělý.
3: Tohle se mi upřímně moc líbí.
1: Jo.
3: Protože ten řidič začátečník je rád za to, když vedle něj sedí někdo, kdo mu poradí.
1: No a taky je rád za to, když je sám a zkouší limity auta a pak se stane ten malér, protože jako upřímně já to taky dělal, že jo? Že
2: jo,
1: jsem v autě, konečně můžu zjistit, kolik to jede a dostal jsem se do pěkného maléru a naštěstí jsem na silnici byl úplně sám, jo? Jo, roztočil jsem auto pěkně jako do hodin a jak jsem si nafackoval, naštěstí jsem nikomu nic neudělal, ale tohle v nás prostě je to zkusit,
2: veď? Právě, seš poprvý na té dálnici, chceš na to zkusit dupnout, ale nevíš ještě v těch 18, co to auto
3: udělá. Ty jsi jel nikdy, Romane, takhle rychle.
1: Já jsem jel na 50 víc než 50.
2: Ty seš rebel.
1: Měl jsem tam 52.
3: Je to rebel.
1: Ale hned, co jsem tam měl 52, jsem brzdil, abych tam měl 49. Přísahám. No ne, jako je to složitý, ale...
3: Ještě ta druhá věc, co jsi říkal, že by se v noci nemělo jezdit.
1: Jo, a v noci úplný zákaz řízení.
3: Tak. No ale když má někdo třeba nějakou noční směnu, jak to udělá?
1: To právě řeší v diskuzích, jak to budou dělat, jako když jedou do práce.
3: Hmm.
1: Jako dobře, tady říkají, jsou to studenti. Ne všichni jsou studenti v 19, ve 20.
2: Beru zpět, za mě je lepší ten model, jak jsi říkal, o těch 17
3: s rodičem. Jo.
1: Tak jo. A máte to zadarmo, kysáci, opravdu, přísahám. Autosalon TV, Autosalon Televize Prima, tohle je fakt.
0: Raní kis. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní kys.
1: Ranní kys.
0: Kachna. Ranního kysu.
2: Tondo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, ranní trojko.
2: Tondo, na kolik procent si dneska věříš?
3: No, tak možná na 90.
4: Ola, 90ky nehrajem, to je správně.
2: To je dobrý, to je dobrý. Tak povídej, co si myslíš, že dneska byla ranní kachna?
3: Já si myslím, že to řekl Román ohledně toho Vojty Dýka a Michala Davida.
4: A co ti nesedí?
3: Protože by složili písničku pro raníky.
4: A proč by nemohli složit písničku pro raníky?
3: Jako mohli by, bylo by to dobré, ale jak se mě to nezdá.
4: Aha, jako, takže tobě se nezdá, že oni dva by zrovna nám složili písničku, jo?
3: No.
4: No ty nám teda věříš.
3: Já vám věřím, ale tady to se mi nezdá.
4: Kysáci, my jsme dneska představili novou píseň, která je, jak jsem říkal, od Vojty Dyka a Michala Davida. My vám ji teď pustíme. Jenomže, no jasně, no, je to AI.
2: Je to AI.
4: A je to od Luboše. Luboš posluchač nám to poslal jako díky, protože ho baví vstávat s ranním kysem. Takže ty, Tondo, díky tomu vyhráváš rádiový balíček.
3: Jo,
4: dobrý, super.
0: Ranní kys.
1: Ranní kys.
0: Každý všední den
5: od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: A ze současnosti se dostáváme snad do nějakého 18. 19. století.
2: To už ano, to je ten nový hit od Vesny.
1: Ne, to je Ben Kristová, tohle.
2: Ne, heleď,
1: tohle je jenom pro atmosféru, aby jsme načerpali trošku historie slovanské muziky, protože Vesna s tímhle umí skvěle pracovat, propojit to moderno s tou naší krásnou historií. A máme pro vás nový hit, který se jmenuje Já si tě brát nebudu. Bude teď představen na Kisu a uslyšíte nejenom Vesnu, ale ano, i Bena Kristová.
3: Je dost pravděpodobný, že Ben vystoupí s Vesnou na jejich velkým koncertě, který proběhne 22. října ve Fóru Karlín a doslova se to jmenuje Vesna, vysněná show ve Fóru Karlín.
1: Bude to velký, doufám, že u toho budete taky a máme tady teď jeden osobní pozdrav.
4: Ahoj všem posluchačům Rádia Kiss, já jsem Patricie, frontmanka kapely Vesna a je nám ctí vám představit naší novinku a to je písnička Já si tě brát nebudu s Benem Kristovým. Tak si užijte tenhle song i léto, mějte se, ahoj.
1: Tak doufejme, že to bude song, který vás teď bude bavit a budete si ho poslouchat každý den. Takže dámy a pánové, toto je Vesna.
2: Já

0: Právě teď jste slyšeli premiéru nového hitu Vesny a Bena Kristova.
1: Od teď i v juboxech Rádia Kiss a musím říct, já si to asi nechám normálně zahrát. Mě to tak baví.
0: Vesno, chcem pokračování.
2: Ranní Kiss.
3: Ranní Kiss.
2: Každý všední den
3: od 6 do 10.

0: z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Vedro. Jak přežít tyhle ty neuvěřitelné teploty, které spíš bychom čekali někde v Africe nebo dole na jihu, Itálie, Řecko, Francie. Jak se bránit před tím vedrem, aby jsme neskončili v nemocnici?
2: Tak my na Moravě to máme jednoduchý. Zalezem do sklípku, tam je furt pěkně, příjemně. No horší je to potom vylez z toho sklípka.
3: Když je to teplo, žádný skovávání, pěkně do plavek, na zahradu, makat a u toho se opálíte, že vypadáte jak od moře.
4: Já bych to viděl tak na kýbl zmrzliny a pustit si dobu ledovou.
5: Zavřít se do chlaďáku s prasatama a k tomu si vzít basu piva.
1: Máme tady vítěze.
6: Tady v tom vedru je asi nejlepší si zalíst do skleníku na zahradě, aby mi bylo ještě větší vedro, poněvadž v tom skleníku je nějakých 50 stupňů tepla. Potom z toho skleníku vylezu, dám si hezky bazén, potom si zase zpátky vezu do skleníku, no tak zabiju celý den a do toho si dám hezky chlazený pívečko a je to.
1: Skleníkový efekt. Děkujeme, Máro.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Dámy a pánové, upozornění, pokud vedle vás jsou teď děti, prosím, na chviličku je pošlete do svého pokojíčku.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudradné.
1: Prostitutka je v podstatě podnikatelka, která jen efektivně využívá díru na trhu.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na rádiu.

0: našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Milí motorkáři a obdivotelé jednostopých vozidel, no, vyndejte kapesníky, hadrové či papírové, možná i slza ukápne. Protože to, co udělala newyorská policie, možná vás rozesmutní, možná naštve. Na druhou stranu nebyla to vaše motorka, či moped, či skútr. Mm-hmm. Protože co udělali? Nechali nastoupit nějaký novináře prostě a tak dále. Stovky zabavených motocyklů, skútrů, mopedů týhle kategorie postavili do několik zástupů řad. A z jedné strany byl obrovský žlutý buldozer, z druhé strany byl ten stejný žlutý buldozer. Jako musím říct, že to bylo jako docela pěkný.
2: Ne.
1: A jeli proti sobě, tam zpátky, hlavně ty frajeři to měli nacvičený. Takže jako vypadalo to i dokonce jako choreograficky pěkně. Z těch motorek, přátelé, nezůstalo vůbec nic.
2: Chudáčci motorčky, když za to vůbec nemůžou, že jsou pašovaný.
1: Šlo o vozidla, motocykly, motorky, skútry, které nebyly řádně registrované, neměly dostatečné pojištění nebo jezdily s falešnými poznávacími značkami. Jo, tak z části se to chytlo, že dobrý.
2: Ne.
1: Ale drtivá většina, nebo ne drtivá, docela slušný procento, to odsoudila v New Yorku a řekla, že jestli tohle není úplně zbytečný, teatrální, když ty motorky mohly teda úřady očistit a dát je třeba do dražeb a narvat zase nějakýma penězma městskou kasu.
2: Ty se přikláníš na jakou stranu?
1: Takhle, video je pěkný. Musím říct, že jen tak jsem to neviděl. Protože ty opravdu to jsou zástupy motorek a ty buldozeři řáděj. Na druhou stranu musím souhlasit, že by nějaký dolar to určitě přineslo.
2: To asi jo.
1: Jo a byly tam pěkný kousky, ne, že ne?
2: Já teda bych se přikláněla samozřejmě na tu stranu, kde bych si do toho buldozeru mohla sednout a zkusit to.
1: Tak jo, to a já proti tobě. Vytál za ty páky jak vlk tenkrát, vím, počkej zajíci, ty jo.
2: Asi tak, no a jinak je to až škoda, ale.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Vydáme se teďka v tuhletu chvíli za čínskými komáry. No, i když vlastně ne úplně doslovně. Jo, bude se to trýkat trošku komáru.
2: Myslíš, že bzučej jinak než český komár?
1: Jo. Člověče, nevím, jestli čínští komáři bzučí jinak, nicméně Čína údajně vytvořila špionážní dron velký jako komár. Váží méně než 0,3 gramu.
2: Já myslím, že má to šanci na úspěch, když to nikomu nebude pít krev. Víš?
1: Wow.
2: Protože co si budeme, jako komára si nevšimneš téměř, až když to ďobne.
1: Ano.
2: A co uděláš? Reflexivně?
1: Ano.
2: Opláceš.
1: Splácneš.
2: Takže když to nebude sát nikomu krev, tak si myslím, že se ho nemusíš ani všimnout.
1: A nesmí taky ale bzučet, ne?
2: No právě.
1: Jako
2: Je to němej čínský dronovej komár.
1: A teď si vím, že to bude dron, který bude jako výbušný, víš, a teď ti přistane na té ruce a ty než ho plácneš, nebo právě když ho plácneš, tak ti to utrhne ruku.
2: Takhle malej, myslíš, že by to jako umělo?
1: Člověče, nevím, zajímavý. Na co to chtě používat, jestli je to špionážní, tak je to samozřejmě na nějaký výzvědy a tak, jako, ale...
2: Dobře, ale stejně. Pokud je špionážní, tak musí mít nějaký kamery, snímače, něco.
1: Uh-huh.
2: A to už je docela slušně malý, jako na takovouhle technologii.
1: Hele, když nás sledují ty kamerky, co máme v telefonech, tak tohle je maličkost.
2: Je to tak. Ještě, že nedělám doma nic, za co bych se mohl stěhnit.
1: Keca.
2: Jo, dělám to třikrát. Až čtyřikrát denně. Jako myju nádobí, vysávám a tak dále.
1: Keca.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute.

0: Konec školního roku se blíží. Přemýšlíte, čím poděkovat učitelkám a učitelům? Na Rádiu Kiss budeme hrát o dárkové tašky plné dobrot z čokoládovny Janek v hodnotě přes 5000 korun. Po 9:00 dopolední stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

someone win if winning means that someone loses.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Kachna ranního Kisu.
2: Takže Verčo, teď si moc přejeme, aby si trefila kachnu a vyhrála dárek právě ty.
3: Jedna z těch kachen by mohla být ta s těma stývajícíma silnicema. Když si Romčo říkal, že na cestě mezi Ovčárama a Kolínem už je tahle stývací dálnice a že by tam mělo údajně být Kolíne.
2: Mě to tam hrálo opravdu nahlas Kolíne.
4: No vidíš?
3: Jo, ale z rádia, bejt.
2: Máš pravdu, Veru, jasně, dárek je tvůj.
3: Já jsem to vůbec nečekala, že se mi to povede, tyjo, takže jsem naprosto v šoku.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.